0: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

fate? Is there some karmic chi love?

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž zobak a napij se. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
3: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
2: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
0: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rok. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

0: tolik, kolik právě je a vaše oblíbené Rádio Čas Rok přináší epizodu z vašeho oblíbeného seriálu Ostrý budíček. V hlavní roli v českém znění opět Ivo Raška s Tomášem Michalíkem a společně s námi řada hostujících rokových hvězd.
1: Ano, my vám přejeme krásné páteční ráno. A co se týče těch hudebních hvězd, alespoň takhle na dálku, koho budeme moci přivítat, tak po 6. hodině vězte, že to bude třeba soused.
0: Jo, to je soused.
1: Ano, kapela Doga.
0: Restartovat se vás pokusí také Iron Maiden.
1: Samozřejmě nebudou chybět horoskopy. A nebo si třeba připomeneme výročí jedné kultovní desky, ale k tomu se také přidají členové souboru s názvem Revolution Saints.
0: Jako první se ovšem o slovo hlásí Martin a to znamená, že nás čeká první dnešní přehled zpráv a nebude chybět dopravní servis.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Opavsku poblíž oblasti Stěbořice. Probíhají tady stavební práce, realizace nové kanalizace. Může hrozit zdržení, jsou zde objízdné trasy. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
6: Rádio Čas Rok. Právě.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. České zemědělce letos čeká slabší sklizeň. Kvůli suchu, vedrům a jarním mrazům se urodí méně obilí, řepky i zeleniny. Obilovin může být asi o 17% méně, řepky zhruba o pětinu a zeleniny až o třetinu. Odborníci odhadují, že zemědělci letos přijdou na tržbách asi o 20 miliard korun. Stát proto připravuje pomoc a chce více investovat do vody, která je pro zemědělce stále důležitější.
6: Morava aktuálně.
4: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda nebo kde vznikají problémy s přívalovým deštěm. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
7: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
4: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování trvá až do 6. září. U Olomouce se chystá nová cyklostezka. Zhruba kilometr dlouhá trasa spojí Rataje s Lubenicemi. Cyklistům nabídne bezpečnější cestu mimo rušnou silnici. Stavba začne už začátkem září a hotovo má být ještě letos. Na projektu spolupracují obce Těšetice a Lubenice. A Sigma Olomouc v neděli 23. srpna přivítá na Andrově stadionu FC Pardubice. Zápas šance ligy začne ve 20 hodin. Fanoušci se tak mohou těšit na večerní fotbal. Sigma bude chtít doma zabrat a potěšit své příznivce. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

0: Sad But True, jedna z ikonických věcí legendární Metallica nám právě teď dohrála na rádiu Čas Rock. A vlastně také píseň, která se dočkala poměrně dost coverů.
1: No je. Kromě předělávky mongolských The Who v roce 2021 se dočkala rovnou 7 originálních podání od 7 různých interpretů. Ve stejném roce totiž vyšlo Metallice kompilační album The Metallica Blacklist. No a právě na něm se nacházely covery všech písní z onoho legendárního černého alba. No a Sad But True se dočkala zmiňovaných 7 úprav.
0: Takže doufáme, že vás to také po ránu nakoplo nebo ideálně vytáhlo z postele. Já teda musím říct, spalo se dobře v noci. Tím počasím, jak se to včera
1: jak dudek jsem spal.
0: Zatáhlo, já jsem si nechal ještě tak jako otevřené okno, takže to tak místa maťukalo na parapet, no parádně se stalo, nechtělo se jako vstávat.
1: No podívejme,
0: ale nevím, jak u
1: podívejme
0: vás,
1: na tebe.
0: Nevím jak u vás, ale u nás podle mě bude za chvíli trošičku problém a rozkol v tom, jestli se bude okno na noc otvírat nebo zavírat.
1: A to proč?
0: No, máme rozdílný pohled na tom, co je zima a co ne. Takže, takže teď to ještě
1: to
0: ne. Teď je ještě otevřeno, ale za chvíli asi jako budou dlouhé debaty, které vždy vyústí návrhem, běž si do obýváku. Tam si otevři, co chceš.
1: No. Tak to jo. Tak uvidíme, co nás čeká u Michalíku doma. Tenhle příběh necháme otevřený. Ale pojďme se podívat na to, co čeká asi nás všechny. Horoskopy na dnešní den opět připravil náš dvorní astrolog Milan Galnár. Mílo, je to tvoje, povídej, co nás čeká, nemine.
2: Páteční postavení hvězd slibuje velmi pozitivní, živý, společenský a inspirativní den. Hvězdy přejí setkávání, sdílení myšlenek a plánování víkendových zážitků. Jediné riziko spočívá v rozptýlené pozornosti a tendenci slibovat více, než můžeme splnit. Dařit by se mělo skvěle. Co se týká notivních znamení, tak váhy by měly prožít romantické chvíle. Blíženci budou ve svém živlu a vodnáři navážou nové užitečné kontakty. Hradci naladí skvělou domácí pohodu. Ryby s chutí pomohou potřebným a štírům se bude dařit mírnit své vnitřní napětí. Berani rozjedou odvážné víkendové plány. Lvi budou sklízet obdiv a uznání a střelci zažijí nečekané dobrodružství. Býci si vychutnají slastné pocity z nadcházejícího víkendu. Pany srovnají okolní chaos a kozorozy pohlídají domácí stabilitu v rozpočtu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog rádia Čas, Milan Galnár.

0: Páteční ráno na frekvencích Rádia Čas roku nám zpříjemnili svou muzikou také Iron Maiden. Tomáš, já tady koukám na ten rozglabený kalendář přede mnou. Už máme 21. srpna, dokážeš si to představit? Víš, co to znamená? Že děti půjdou zase do školy za chviličku.
1: Ano, takže. Mimochodem, víš, jak poznáš, že se blíží konec prázdnin?
0: No, asi podle kalendáře.
1: Taky, ale kdyby jsi náhodou nevěděl, no? Tak je to třeba tím, že v televizi skončí hospoda a začnou zase dávat ulici.
0: Jo, tak takže, to je úplně mimo mě.
1: U nás doma to znamená v praxi, že skončil protáhnutý obličej mé ženy.
0: Aha.
1: A začal protáhnutý obličej mě. Každý všední den od 18.30 u nás doma můžete vidět nás nepříjemného mě.
0: Tak to, aha.
1: Ne, to je peklo. Jako.
0: Co vlastně děláš během té doby, když v televizi dávají tyhle ty zvěrstva?
1: Snažím se tak nějak jako přežívat na tom světě. No, jako. Třeba umývám nádobí, nebo já nevím. No.
0: Děláš prostě rámus, ano.
1: Mám u toho, jsem tam blbé připomínky. No. Ej, kolik to má dílu mimochodem?
0: Ulice, no. Netuším.
1: Já mám takový pocit, že už to atakovalo 5000.
0: To není tam možné.
1: Už, jako, tam už se nemá kdo s kým snad to.
0: Tak to už je několiká ta generace, ne? Těch herců, co se tam jako postupně vyvíjí. Nevím, někteří,
1: já to v ní z ukázek jenom vždycky. No.
0: Někteří herci možná v době, kdy ten seriál šel jako poprvé do televize, tak ještě nebyli na světě, ne?
1: No tak to je 100%.
0: Aha.
1: No, takže ha, jako
0: no vidíš to. Ale pokud se nepletu, tak na ten vůbec nejdéle vysílaný seriál to zdaleka nemá. Teď nemyslím Simpsony, kteří už jedou takže přes skoro 40 let nebo kolik. No. Ale tím nejdéle vysílajícím byl Golden Light, pro některé známe jako u nás ve Springfieldu. Vysílání skončilo v roce 2009 a to vysílání trvalo dlouhých 57 let.
1: No a on se navíc ten seriál začal původně vysílat jako rozhlasová hra ještě o několik let dřív. Takže nakonec i s tím rozhlasem měl tenhle seriál 18262 dílů.
0: Oh, ty krása.
1: Takže Ulice je oproti tomu nuda, strašná nuda a já ji nechci. Nechci, aby to dávali, prosím.
0: No tak jo, tak si píšeme petici a uvidíme. A nebo si pustíme raději muziku. Za chviličku byli Morrison na Rádiu Čas Rock.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: 6 hodin 35 minut, to je základní časový údaj. No a na rádiu Čas Rock se bude další příspěvek točit okolo jednoho výročí. Právě dnes totiž uplynulo přesně 36 let od vydání desky Facelift. Debutový počin americké kapely Alice in Chains.
1: Jednalo se tak de facto, řekněme, o jakýsi předvoj toho, co bylo tehdy teprve úplně na svém začátku. A tím byl masový nástup grunge hudby. Jelikož taková Nirvana nebo Pearl Jam, tak tyhle ty dvě kapely své první desky vydali až o rok později.
0: Ano, v novinách a kalendářích se psalo 21. srpen 1990, když se na pultech obchodů objevilo první plnohodnotné album, právě Alice in Chains. Přičemž v amerických rádiích v Seattlu a jeho okolí se začalo o zhruba 2 měsíce dříve tu a tam hrát jejich pilotní singl We Die Young.
1: No, možná byste to neřekli, ale programoví ředitelé rádií zpočátku tuto písničku odsuzovali. Moc se jim ta skladba nezdála a nejeden si stěžoval dokonce na to, že hlas Layna Staleyho se jim nelíbí. Hlavní ovšem bylo to, že posluchači muziku Alice in Chains přijali s absolutním nadšením. A když vyšla druhá singlovka Man in the Box, byla už fanouškovská základna rozšířena až za hranice Seattlu.
0: No a vrátka k celosvětovému úspěchu byly tímto naplno otevřeny do kořána. My si zmiňovanou skladbu můžeme teď v Ostrém budičku určitě dát, takže tady máte Alenku v řetězech a jejich Člověk v krabici.
1: Krásně jste řekl.

0: Kaufland.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo.
3: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

0: měsíční pauze se z hibernace opět probouzejí všichni fanoušci Formulí 1. Už dnes vlastně začínají tréninky na nedělní velkou cenu Holandska. A mimochodem okruh Zandvoort zažije derniéru, protože v nadcházející sezóně pro něj v kalendáři nezbylo místo, a takže se tam už F1 nepojedou.
1: Ale to, že se nezávodilo, neznamená, že by se v zákulisí šampionátu nic nedělo. V pedocích to docela vřelo. Jedna zásadní změna souvisí s nadcházejícím víkendem, kdy do kokpitu Red Bullu za zraněného Hadjara nastoupí Liam Lawson. A pozor, tím pádem se nečekaně vrací i Yuki Tsunoda, pilot, který už, nad kterým všichni zlomili hůl.
0: Jo, to se nepočítalo, že se ještě někdy do Formulí vrátí, poté co předvedl to, co předvedl. Nicméně, já osobně mu to přeju a třeba už se konečně naučil řídit tohleto auto. Ale ještě u Red Bullu na chviličku zůstanu, protože asi tou nejzásadnější novinkou poslední hodiny je to, že spekulacím o možném odchodu Maxe Verstappena do jiné stáje, případně do předčasného důchodu, jest konec. Čtyřnásobný mistr světa totiž s Red Bullem podepsal před pár dny novou smlouvu, a to až do konce sezóny 2030.
1: To je jako sportovní ekvivalent některých kapel, které taky vždycky končí, jo, a potom si to ještě prodlouží. No, nic. Každopádně dokument Touha po vítězství od Netflixu bude mít asi zase o nějakou zápletku navíc. A tohle bylo okénko F1, takže se těšíme na závod. V pondělí to určitě probereme, jak to dopadlo, ale teď už pojďme na muziku. Tady jsou Halloween a jejich Eagle Fly Free.

0: z pátečního programu Ostrého budíčku můžeme odškrtnout první hodinku, která je úspěšně za námi, ano. Jestli počítám dobře, tak za nějakých 17 hodin a já nevím, 4 minutky nastane víkend.
1: Počkej, a ty počítáš, že víkend začne kdy? O půlnoci?

0: Dejte mi pro vás.
1: Tak jo, tady ho máš.
0: Samozřejmě takhle si jenom vystačíme raději s kapelou Panoptiko.
1: No a na pár minut se tady zastaví také metalová královna Aaron Lee.
0: Nejprve však naskok Martin Fabík a jeho přehled zpráv a nebude chybět ani přehled dopravy.
2: A raz, dva, tři, 4,21. Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mspořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Kake a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Ostravici na silnici v oblasti Hamrovice. Kvůli stavebním pracím je komunikace uzavřena do odpoledních hodin. Dále je uzavírka v Ostravě na silnici v ulici Mariánskohorská. Probíhá zde údržba dopravního značení. A pozornost se vyplatí i na dálnici D35 poblíž Velkých Bystřic směr na Olmouc. Opravuje se zde vozovka. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Čtyřdenní pracovní týden si v Česku zkouší stále více firem. Zaměstnanci mají o den práce méně a některé firmy přitom hlásí vyšší produktivitu. Podle průzkumu by kratší pracovní týden uvítalo asi 70% lidí. Politici ale jeho plošné zavedení odmítají, protože každá profese má jiné podmínky. O tom, jestli bude pracovní týden kratší, tak zatím rozhodují samotné firmy.
9: Morava aktuálně.
6: Na dálnici D1 před Ostravou přibudou parkovací místa. Odpočívka Klimkovice se rozšíří o více než 40 míst pro kamiony, karavany i osobní auta. Práce vyjdou na 87 milionů korun a skončit mají příští rok v červenci. Odpočívka dostane také nové chodníky, osvětlení a kamery. Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. Úpravy okolí zámku, včetně chodníků, jsou u konce a prostor teď působí upraveněji a příjemněji. Co všechno se změnilo, nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
10: Revitalizaci celého historického prostoru na Horním městě započala radnice v roce 2017. Nejprve ve dvou etapách opravila chodníky na ulici Palackého od okružní křižovatky u restaurace Snaha až po Maštaliska. Součástí těchto prací bylo také vystužení opěrné zítky pod Maštalisky a zpevnění svahu nad Bečvou.
6: Letošní finální etapa se zaměřila na prostor mezi zámeckou zahradou a bývalým zařízením na Sichrově. Baník Ostrava B v neděli 23. srpna přivítá na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích fotbalový klub Arsenal Česká Lípa. Zápas šance Národní ligy začne o 14:30 odpoledne. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
12: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele ostrý budíček.

0: No a nejen ráno, ale celý den se ponese s podtitulem 21. srpen. No a na rádiu Čas Rock se nyní budeme věnovat kalendáriu, tedy naší rubrice, ve které se dozvíme, co zajímavého se událo u nás ve světě prostě v minulosti.
1: Dobře, já tady mám nejprve jednu sportovní připomínku z roku 2008. Právě tehdy jsme se mohli totiž radovat ze zlaté medaile, kterou na letních olympijských hrách v Pekingu vyhrála česká oštěpařka Barbora Špotáková.
2: Pozor, pozor! Ne! Je to tam! Barbora Špotáková má zlatou olympijskou medaili po nádherném strhujícím souboji. V šesté sérii přehazuje Márii Abakumovovou, vytváří nový evropský rekord a to vše před očima trojnásobného olympijského vítěze Jana Železného. Česká olympijská výprava má třetí zlato na hrách 29. olympiády.
0: Od sportu se pojďme přesunout do rockového světa. Je to 44 let, kdy si Veselku vystrojil Bonovox, kapelník U2. Za ženu si tenkrát vzal dlouholetou přítelkyni Alison Stewart, přičemž za svědka šel Bonovi jeho kámoš a kolega basák z kapely U2 Adam Clayton.
1: A tenhle ten slib se vyplnil, protože málo který svazek v divokém světě rockerů je tak pevný jako v jejich případě, že jo?
0: Jsou spolu pořád a to už se seznámili na střední škole, když jim bylo 12 a 13. A to, co slyšíte v pozadí, vyhul to.
1: Tak jo. Neříkej dvakrát.
0: Tohle je Sweet Swing, věc, kterou vlastně Bono napsal své ženě ve svém času jako omluvu za to, že byl často pryč, že neměl moc prostě čas jí věnovat z důvodu koncertu a jedno s druhým. No, tak jí složil tuhle omluvu, natočil se k tomu omluvný videoklip.
1: A zabralo to.
0: A zabralo, jsou spolu pořád.
1: Koukaj spolu doma na ulici. Tolik pohled do minulosti, teď už nás čeká budoucnost, kde se o hudební podkres na Čas roku postará kapela Lacuna Coil.
3: Ostrý budíček.

0: 7 hodin a 20 minut dozněli na čas roku Rush. No a pokud budete pilně poslouchat naše frekvence i během víkendu, tak se připravte na velmi speciální songy. Čekají nás totiž písničky z videoher.
1: Tak nemusíte se bát, že by to byly tyhle osmibitové pecky. I když já jsem si včera dal takové jako pár minut, kdy jsem vzpomínal nostalgicky na tyhle melodie.
0: Naladil se tématicky?
1: Jo, jo. Ale nebojte se, my naopak hrábneme více do strun, protože videoherní svět nabízí celou řadu vypalovaček.
0: To jo, přesně tak. Ať už se jedná o sportovní, závodní nebo dobrodružné hry, všude v nich jsme mohli slyšet nebo slýcháváme slavné písničky. V některých případech si dali tvůrci opravdu záležet.
1: Já jsem si vzpomněl, já jsem na to šel kdysi úplně jinak ještě, když jsem třeba měl prvního PlayStationa, tak já jsem si vypl zvuk, pamatuju si, obzvláště jsem to dělal u Need for Speed, já jsem si vypl zvuk a na kazeťáku jsem si pustil CDčka, takže já jsem si dělal vlastní soundtrack.
0: Jo, to si dokážu představit. A když už jsme u toho, tak také my dva můžeme vlastně zavzpomínat na období, kdy jsme hrávali hry. Které to byly? Na to si chviličku počkejte, za chviličku se k tomu tématu vrátíme. Předtím si ovšem dáme muziku v podání Bullet for My Valentine, protože do playlistu jsme zařadili jejich pecku Hearts Burns Into Fire, která se mimochodem objevila ve hře NHL 2009. A do dneška na to vzpomínám, protože mám do dneška na prstech mozoly, jak jsem celou noc mačkal kolečka a křížky na ovládači.
1: Taky tě neposlouchali ti hráči?
0: Ne, a já jsem taky nikoho neposlouchal.
1: To byla doba.
0: A vypl jsem se až tak, že přišli rodiči do pokoje a vypnuli konzoli ze zásuvky.
1: Ukončili zápas.
0: Ti mě vypnuli a šel jsem spát. Můžete společně s námi zaspomínat na to, jak jste pařívali přes noc třeba nějaké kultovní hry. Za chviličku o tom dáme ještě řeč.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend a v něm třeba Primal Fear, Butcher Babies, ale taky jedna velice smutná zpráva. To všechno na rádiu Čas Rock od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Tento víkend bude ve znamení písní z videoher na Rádio Čas Rok, o tom už jsme něco říkali, ale my se teď pojďme zaměřit spíše tak jako na nás, pojďme vzpomínat na období, kdy jsme třeba více hrávali, bylo na to více času, nebyli děti, nebyla manželka.
1: My jsme byli děti.
0: Jsme byli děti. Co ty, co jsi hrával rád?
1: No je, těch her bylo, ze hry bylo hodně času, bylo i hodně her. Já vzpomínám na vlastně první Atari, kdy se hra do počítače nahrávala ještě přes audiokazety, což bylo doprovázeno takovým tím ikonickým zvukem. To se neslo bytem třeba 10 minut a pak na obrazovce vyskočila hláška error a člověk musel znova, jo, nahrávat. No ale když přeskočím vývojově pár let, tak mezi kultovku, kterou jsem jako hodně pařil, tak to byl Prince of Persia. Tam to takhle ťapkalo a pak došlo k souboji se sultánem, kterého jsem musel propíchnout, jo, tam darada. Pak jsem musel vyskočit na takovou dlaždičku, tím jsem otevřel dveře a dostal jsem se do dalšího levelu.
0: A na konci byla princezna?
1: Byla, musel jsem zachránit princeznu, kterou unesl zlý sultán samozřejmě.
0: A zbytek už vidět nešel, že jo?
1: No a co ty, Tomáši? Co? Říkal jsi, že čas na hry teď už asi v této době moc nemáš, to asi málo kdo z nás, ale co byly tvoje srdcovky?
0: No tak já jako poskočím trošku v době asi, jo, než od prince z Perzie a takhle, jo.
1: Aha.
0: Ne, zazpomínám samozřejmě, když jsem dostal svého prvního PlayStationa, takže takové věci jako NHL, FIFA, to byly povinnosti, jo. Ale srdcovky pro mě největší asi navždy budou Resident Evil 2. Později potom i 4, já tu dvojku jsem kdysi se naučil hrát opravdu pořád, tak jsem si to kolikrát pouštěl místo filmu večer.
1: Jsem si
0: prostě hrál tu hru jen, protože to byl takový krásný příběh, no. No ale potom samozřejmě musím říct Crash Bandicoot, slavný ježeček, toho si upřímně rád někdy zahraju i dneska ještě.
1: Tak tohle by třeba úplně minulo, jo? To nevím.
0: Ale to je krásná skákačka, ale poměrně náročná a často máš u ní nutkání nejenom rozbít ovladač, ale rozbít půl světa. To prostě nejde. Musíš sbírat jablíčka, skákat a fakt otevřít flašku potom u toho, protože to nejde. No, možná dneska večer, to zní jako plán, máme pátek, tak si zaskáčeme s Crashem. Vy každopádně nezapomeňte na tento víkend věnovaný písním z videoher. Víkend písní.

0: taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: 1. srpna. Kaufland.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Na čas roku dohrála Insania a než vám pošleme do repráčku další várku rokové muziky, mrkneme v rychlosti na počasí.
1: Tak podle Rosniček se pátek ponese ve znamení silných bouřek a deště. Podle prognóz bude lejt nejvíce od, v pásu od Šumavy po Krkonoše.
0: Taky bychom se mohli vylejt, co?
1: Jo.
0: Třeba by se ti to zase rozmluvilo. První přeháňky a bouřky se mohou ojediněle objevit už v první polovině dne. Hlavní vlna srážek ale dorazí až odpoledne. Přes den bude tedy oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami. Ráno a dopoledne může být přechodně na některých místech i polojasno.
1: Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být místy velmi silné, takže pozor. Teploty ale 23 až 28 stupňů a v 1000 metrých na holách čekejte kolem těch 20 a já jdu asi fakt lejt.
0: To je v tuto chvíli od Tomáše i k tématu počasí všechno. Nejvyšší čas vrátit se zpátky za muzikou.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček na rádiu Čas Rock.

0: My jsme se v rámci Ostrého budíčku tady s Tomášem bavili o počítačových hrách a opravě ku některých her de facto. No a na WhatsApp napsal Pavel, který píše: dobré ránko, pánové, tak můj první počítač byl Konzul, kdy jsme také nahrávali přes, nebo hry přes kazety a později z 8-palcových disket, a to jsme ještě s bráchou nosili hry do školy, bo tam měli prd.
1: No, tak vědomosti tam měli přece, ne? Ne, samozřejmě jsme rádi, že reagujete. Pojďte klidně dál i vzpomínáte na to, jak jsme kdysi hráli první hry a jaké to pro nás bylo nové, zajímavé. Než pokročíme na rádiu Čas rok dál, já si tady s dovolením vyřídím jednu věc.
0: Co to bylo?
1: Můra. Už tady otravuje půl hodiny můra. Tak už dootravovala. Předtím vosa. Co tady dneska se děje, jako... Pořád někdo
0: útočí na tebe, hmyzáci.
1: Ano, tak, ale už doútočili, dejte si na mě bacha, všichni hmyzáci, protože krom toho, že tady mám zbraň v podobě cukle, tak chystám muziku v podobě Nightwish.
0: Do Čech a na Slovácko překládám. Co je cukle? Papuč.
1: Mě nenapadlo.
0: Jo. Hrál byl také Paparouč.
1: A dáme si taky něco českého, tak bychom si mohli dát Tři sestry.
0: Za pár vteřin udeří 8:00 raní a to nejvyšší čas přepojit do zpravodajské redakce, kde už je připraven Martin Fabík. To znamená, že nás čekají čerstvé zprávy a také dopravní servis.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janík. Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Vítkovicích na silnici poblíž nemocnice. Nákladní auto se střetlo s osobním. Je zde neprůjezdný jízdní pruh. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Brno-Venkov. Na úrovni obce Veselka ve směru na Prahu probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Motorkář se střetl s osobním vozem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
9: Radio Čas rok. Zprávy.
7: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Po bouřkách nás čeká slunečný víkend. V pátek ještě Česko potrápí silné bouřky, déšť a místy také kroupy. V noci na sobotu může znovu pořádně zapršet. Pak se ale počasí uklidní a sobota už bude slunečná. Podobně začne i neděle. Teploty se o víkendu dostanou na 25 stupňů Celsia. Na jihovýchodě bude ještě tepleji.
10: Morava aktuálně.
7: Ostrava má novou oázu klidu. V Radvanicích vznikl park inspirovaný obrázky Josefa Lady. Najdete v něm jezírko, vrby, louku, lavičky a přírodní prvky pro děti. Přibyly také dřevěné schody, nové stromy a keře. Park má v létě příjemně ochlazovat oko.

0: a zároveň zadržovat dešťovou vodu. Nabízí tak místo pro procházku, odpočinek a chvíle s dětmi. V Přerově se otevře nová odstavná plocha. Parkování nabídne zdarma a řidiči to budou mít k nádraží jen pár kroků. Více nám řekla Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
1: Od září budou moci řidiči v Přerově využívat novou bezplatnou odstavnou plochu, která se nachází v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Kapacita až 200 vozidel má sloužit nejen lidem, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelům dodávek. Právě pro ně vzniká nový prostor, který nabídne možnost dlouhodobějšího odstavení vozidel mimo obytné lokality a veřejná parkoviště.
0: A FC Zlín čeká v sobotu domácí zápas proti Slovanu Liberec. Na stadionu Letná se v rámci šance ligy začne hrát v 17 hodin. Ševci budou chtít potěšit své fanoušky a na domácí půdě zabojovat o další body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Tohle byli Fight No More. Kdybych měl aktuálně vypíchnout jednu věc v historii této kapely, tak asi zmíním, že si třeba vysloužili několik nominací během udílení cen MTV.
1: Určitě, no a to jsi mi nahrál, protože ačkoliv hudební televize MTV na konci minulého roku ukončila své vysílání, tak udělování tradičních MTV Video Music Awards stále bude probíhat. Po 8 letech se tenhle ten ceremoniál vrací do Los Angeles a proběhne už 27. září. Ovšem, pro mnohé fanoušky tady přišla zásadní informace aneb absence jedné kategorie.
0: No a je to kategorie jediná, která nás vlastně ve skutečnosti kdy zajímala. Nejlepší rockové nebo metalové video, ona se v průběhu let několikrát měnila, co se týče názvu. Je to kategorie, která se začala udělovat už v roce 1989. Takže se stala opravdu tradiční. A svého času v ní královali Guns N' Roses. Později samozřejmě přišla éra kapel Korn, Linkin Park. Ale také Aerosmith či Metallica zaznamenali velké vítězství v těch kategoriích. A v dobách, kdy se ty klipy taky točily parádně, že jo. Najdeme více jako vítězů, co se týče těch kultovních záležitostí. Jenže někdo se blbě vyspal a rozhodl, že je prostě finito.
2: Proč? Jirenko, já se ptám proč.
1: No ne, Bohuž se ptá proč, ale odpovědi zatím nejsou žádné. Zástupci MTV na dotazy ohledně zrušení kategorie rockové a metalové video stále mlčí. Na druhou stranu, řekněme si upřímně a mezi čtyřma ušima, že v posledních letech se mezi nominovanými objevovaly kapely, které s rockovou či metalovou muzikou zas tak moc společného neměli.
0: Tímto chceme pozdravit Imagine Dragons třeba, mimochodem, ale tak našli bychom tam těch men víc, no. Nicméně zůstala kategorie nejlepší alternativní video, ale jako tam si moc nemáme co říct.
1: Tam si moc nevybereš, no, když koukám na ty jména, které jsou mezi nominovany, no, já to neřeknu to slovo dneska, v nominacích je třeba Fred Durst, a to třeba jenom proto, že hostoval v písničce od Machine Gun Kellyho.
0: No, takže zase nic, no. No bohužel, takže tohle je zatím smutný konec jedné kategorie na cenách MTV.
1: Ale ať si, že?
0: Ať si, tak.
1: Dobře jim tak. Radio Čas Rock.

Páteční ráno pokračuje zvesela dále a přicházející víkend může vlastně klidně se sklíčkou v ruce oslavit minimálně 4461 žen, které mají jedno společné a tím je jejich křestní jméno. Svátek slaví totiž Johanky.

0: Tohle jméno je původně hebrejské a překládá se jako Bůh je milostivý. Přičemž do našich luhů a hájů dorazilo přes Německo a jedná se vlastně o variantu jména Jana.
1: No, vidíš to. No. Z pohledu astrologů se jedná o ženy s ohromnou energií a bojovností, což jim ale v životě může přinášet i problémy. Nicméně obvykle si jdou tvrdohlavě za svým a nějaké překážky je nedokážou rozhodit, což by ostatně mohlo sedět třeba na takovou Johanku z Arku.
0: Určitě. Takže jestli vy znáte taky nějakou Johanku, tak ji určitě nezapomeňte poblahopřát a sami můžete posoudit, jestli je tahle definice trefná, jestli to na ní sedí. My každopádně za celou naší bandu přejeme všechno na jejich svátku, ať se den povede, pokud možno nad jejich očekávání.
1: Ano. No a jako malý dáreček můžeme přibalit a poslat jednu písničku od kapely Greta Van Fleet už za malou chviličku na rádiu Čas Rock.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
8: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Pokud to někdo z vás ještě nepochytil, tak připomínáme, že máme 21. srpna, což je z historie České republiky velice významné datum, neboť v roce 1968 došlo na našem území k invazi vojsk Varšavské smlouvy, co to nejen pro tehdejší dobu, ale i následujících dlouhých 30 let znamenalo, tak asi všichni víme.
1: Co tam vidíš, Jindřichu?
2: Dávám bolševikovi rok. Maximálně dva.
3: A abychom to trošičku odlehčili, tak si pátek můžete osladit také italským mraženým desertem, kterému se říká spumoni, což je taková vrstvená zmrzlina, která obsahuje smetanu, ovoce a ořechy. A pokud jste o tom stejně jako já, nebo Tomáš do dneška nikdy neslyšeli, tak právě dneska je možná ta správná chvíle zajít někam do cukrárny a zkusit, zda nemají něco takového v nabídce. A když ne...
0: Tak si to udělejte po domácku nějak, ale nemáte zmrzlinu, dejte tam šleháčku, no nic.
3: Přesně tak.
0: My se pojďme věnovat něčemu jinému, protože my jsme se dneska vohákli tady si vošem, ještě to zatím nevidíte. Totiž 21. srpen je také den havajských košilí.
3: Takže si udělejte pohodičku, léto ještě více letní, nalijte si nějaký krásný, dobrý koktejl, no a hlavně nezapomeňte mít na sobě tu havajskou košili. No a když už v tom budete, tak vás třeba napadne i nějaký verš. A to je taky vhodná příležitost, protože dneska máme den poezie.
0: Tohle šlo mimo mě, ale mě by zajímalo, jestli si z vás někdo pamatuje tuhle znělku, která oznamovala nedělní chvilku poezie.
3: No já myslím, že to bylo někdy dopoledne nebo krátce o po obědě.
0: A podle mě v neděli.
3: Ne, ve čtvrtek. No tak při dnešku si proto nějakou pěknou básničku můžete přečíst, sami napsat, anebo si poslechnout.
4: 100 roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem.
3: My si každopádně na čas roku poslechneme zhudebněnou poezii v podání dvou umělců, protože před námi je Alen a Lande a jejich pecka nazvaná Come Dream With Me.
5: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz. Skonto
7: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Horkon.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byla kooperace Phila Campbella a Dee Snidera v songu nazvaném These Old Boots.
1: Dvě legendy se takhle sešly na jednom místě. Když se tak koukáme, co nás čeká, tak tady vidím jméno další legendy, která dneska slaví narozeniny. Takže se k tomu u toho určitě zastavíme. Počkejte si na to, kdo to bude. Jestli chcete ale něco vědět hned, tak to můžeme prozradit muziku, která zazní minimálně tři songy, třeba v podání Hinder.
0: Nebudou chybět Pretty Maids.
1: A přihodíme také Still Skin. Přihodíme také zprávy. Co my? Přihodí je hlavně Martin Fabík, který na nich pečlivě pracoval. Tak mu pojďme předat slovo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery? Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
7: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezsku. Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Přerovsku v ulici Masarykovo náměstí poblíž centra. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Olomouci v ulici Domovina poblíž galerie Šantovka. Srazila se tady dvě osobní vozidla. A pozornost se vyplatí i v Prostějově v ulici Partizánská. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a probíhají záchranné práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. České zemědělce letos čeká slabší sklizeň. Kvůli suchu, vedrům a jarním mrazům se urodí méně obilí, řepky i zeleniny. Obilovin může být asi o 17% méně, řepky zhruba o pětinu a zeleniny až o třetinu. Odborníci odhadují, že zemědělci letos přijdou na tržbách asi o 20 miliard korun. Stát proto připravuje pomoc a chce více investovat do vody, která je pro zemědělce stále důležitější.
12: Morava aktuálně.
9: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda nebo kde vznikají problémy s přívalovým deštěm. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
13: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
9: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování trvá až do 6. září. U Olomouce se chystá nová

0: A cyklostezka. Zhruba kilometr dlouhá trasa spojí Rataje s Lubenicemi. Cyklistům nabídne bezpečnější cestu mimo rušnou silnici. Stavba začne už začátkem září a hotovo má být ještě letos. Na projektu spolupracují obce Těšetice a Lubenice. A Sigma Olomouc v neděli 23. srpna přivítá na Andrově stadionu FC Pardubice. Zápas šance ligy začne ve 20 hodin. Fanoušci se tak mohou těšit na večerní fotbal. Sigma bude chtít doma zabrat a potěšit své příznivce. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
1: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Máme 12 minut po 9. hodině a my tady máme na papírku před sebou napsané jedno jméno a tím je Serge Tankian. Jak asi nejen fanoušci skupiny System of Down vědí, arménsko-americký zpěvák, který do svého bohatého portfolia dovedností může zařadit spoustu, ale opravdu spoustu dalších dovedností.
1: No tak mezi ně patří třeba být zakladatel společnosti, která vyrábí arménskou kávu, dále také skladatel, filmový producent, zastánce ochrany životního prostředí, zastánce lidských práv, politický aktivista, multiinstrumentalista. Ke všemu má na svém kontě i knížku básní s názvem Cool Garden.
0: No jasně. No a právě tenhle ten pán slaví dneska své narozeniny. Přesně 59 let uběhlo od okamžiku, kdy přišel v libanonském Bejrútu Serge Tankian na svět. Asi bychom se o něm mohli bavit dlouze, protože balíček jeho aktivit je opravdu obsáhlý, ostatně něco jsme právě slyšeli.
1: Jo, jo. Ale ještě, když si pustíme nějakou ukázku právě s ním a dáme si systémy, tak můžu zmínit, že jeho švagrem je třeba John Dolmayan, bubeník z kapely System of a Down. Jejich manželky jsou totiž sestry. Taky tak se propletl jeho rodinný život s kapelou, ale paradoxně pánové si tu a tam nerozuměli, co se týče jiných stránek, ale prý je teď všechno v pohodě.
0: System of Down jsou tedy v téhleté době nicméně u ledu a zřejmě tak nějakému tomu reunionu nedojde, byť samozřejmě tu a tam někdy společně vystoupí. My pro vás máme na čas roku přichystanou skladbu ze soulového projektu Serge Tankiana, tady je Serge a jeho pecka Sky is Over.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Radio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je Radio Čas Rock. Skonto
1: nabité. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: No, koukáme na hodiny 9 hodin 35 minut, to znamená, že bychom se pomaličku měli začít balit, loučit a těšit se na pondělí, ale ještě předtím tady máme nějaké zprávičky. My připomínáme také, že tento víkend proběhne ve znamení songů z videoher, takže se máte na co těšit a s tím tady souvisí také zpráva, která přišla. Nazdar chlapci, já jsem měl pracovní Commodore 64, to nahrávání tam fungovalo zřejmě stejně jako na Atari, s tím rozdílem, že jsem si stihl uvařit kafe a vykouřit cigaretu. Prince Persie byla první hra na PC a nezapomenu zásek, kdy se v jedné části hry muselo skákat mimo obrazovku.
1: Jo, to si taky pamatuju. No a to byla tady i zároveň taková malá pozvánka na to, co vás čeká na frekvencích Čas roku během tohoto víkendu. My se s vámi s Tomášem v tuto chvíli ovšem rozloučíme a rozloučíme se tradičně muzikou na přání. A já tady mám zprávu, která přišla z Trenčína, píše nám Ríšo. Ahoj Tome, ahoj Ivo, srdečně vás zdravím a přeji pohodový den. Prosím a pozdravit ke jmeninám mou kamarádku Janu do Trenčína. Ona je teda více kamarádka mojí ženy Zuzany a já s ní nepravidelně občas na malou chvíli se potkám ve vinotéce. No, já jsem to trochu zkomolil, ale já to jako simultánně překládám, jo, ze slovenštiny.
0: Ne, my jsme čekali jenom, kam to dospěje k tomu, že on
1: pravděpodobně. Já jsem jako to kamarádka mojí ženy, je, je taky jako, no, trochu by to dovedlo na cestí, ale nevadí. Pokud by se dalo zahrát nějaký viking metal, tak ji to určitě potěší, třeba Enisferum, nebo Amon Amarth a podobně. Díky, Ríšo. No vlastně na Slovensku dneska slaví všechny Jany, tak jim tak dodatečně přejeme také všechno nejlepší. U nás v Česku přejeme všechno nejlepší Johankám. A já myslím, že jsme řekli všechno. Muzika je nachystaná, Enisferum here,
0: že
1: a my jdeme out.
0: Ano, mějte se, čus.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamer.

0: Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
6: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
5: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
6: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: volví jít. Písmenové, sice dvojité V, mají na začátku svého názvu i Valda Gang. No a nebude chybět ani jedna hudební legenda. Ano, samozřejmě Kiss. Tak si na Rádiu Čas Rock budeme hrát. Od Milana se dozvíme, cože nás dneska čeká a co se pro změnu stalo, tak to ví zase Martin, který nám to ve zprávách velice rád prozradí. No já vám přeju dobré dopoledne.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Skonto
2: na bytech. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revive a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku Místku v ulici Husova poblíž katastrálního úřadu. Osobní auto se střetlo s chodcem. Stále buďte opatrní v Prostějově v ulici Partizánská. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A pozornost se vyplatí i na Brněnsku v oblasti Mokrá hora v ulici Bánsko-Bystrická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Čtyřdenní pracovní týden si v Česku zkouší stále více firem. Zaměstnanci mají o den práce méně a některé firmy přitom hlásí vyšší produktivitu. Podle průzkumu by kratší pracovní týden uvítalo asi 70% lidí. Politici ale jeho plošné zavedení odmítají, protože každá profese má jiné podmínky. O tom, jestli bude pracovní týden kratší, tak zatím rozhodují samotné firmy.
1: Morava aktuálně.
5: Na dálnici D1 před Ostravou přibudou parkovací místa. Odpočívka Klimkovice se rozšíří o více než 40 míst pro kamiony, karavany i osobní auta. Práce vyjdou na 87 milionů korun a skončit mají příští rok v červenci. Odpočívka dostane také nové chodníky, osvětlení a kamery. Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. Úpravy okolí zámku, včetně chodníků, jsou u konce a prostor teď působí upraveněji a příjemněji. Co všechno se změnilo, nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
7: Revitalizaci celého historického prostoru na Horním městě započala radnice v roce 2017. Nejprve ve dvou etapách opravila chodníky na ulici Palackého od okružní křižovatky u restaurace Snaha až po Maštaliska. Součástí těchto prací bylo také vystužení opěrné zítky pod Maštalisky

0: a zpevnění svalů nad Bečvou.
1: Letošní finální etapa se zaměřila na prostor mezi zámeckou zahradou a bývalým zařízením na Sychrově. Baník Ostrava B v neděli 23. srpna přivítá na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích fotbalový klub Arsenal Česká Lípa. Zápas šance národní ligy začne o 14:30 odpoledne. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Toto byly Slipknot, ke kterým neodmyslitelně patřil Screaming Mac George, který bohužel už není mezi námi. Ten se podílel na jejich maskách, které byly součástí především jak v roce 2001, tak 2004. Tato informace spatřila světlo světa až po dlouhých 6 měsících od jeho úmrtí, kdy Mac 10. února podlehl infarktu. Jak zní slova samotné rodiny, drželi jsme to v tajnosti čistě z osobních důvodů, abychom se s tímto šokem, jak se patří, vyrovnali. No, tak to je v tomto týdnu už druhá smutná zpráva z hudebního světa, tak snad už bude na chvíli klid. Pojďme dál, Volbeat anebo Manic Street Preachers, tak to bude na rádiu Čas Rock v těch následujících minutách vypadat. Tak si je, jak se patří, užijte. Čas Rock.

0: Poslouchá rock'n'rollu teď v podání Volbeat, no a na rádiu Čas Rok dostává prostor Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Páteční postavení hvězd slibuje velmi pozitivní, živý, společenský a inspirativní den. Hvězdy přejí setkávání, sdílení myšlenek a plánování víkendových zážitků. Jediné riziko spočívá v rozptýlené pozornosti a tendenci slibovat více, než můžeme splnit. Dařit by se mělo skvěle. Co se týká notivních znamení, tak váhy by měly prožít romantické chvíle. Blíženci budou ve svém živlu a vodnáři navážou nové užitečné kontakty. Radci naladí skvělou domácí pohodu. Ryby s chutí pomohou potřebným a štírům se bude dařit mírně své vnitřní napětí. Berani rozjedou odvážné víkendové plány. Lvi budou sklízet obdiv a uznání a střelci zažijí nečekané dobrodružství. Býci si vychutnají slastné pocity z nadcházejícího víkendu. Pany srovnají okolní chaos a kozorozy pohlídají domácí stabilitu v rozpočtu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Čas rok.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend a v něm třeba Primal Fear, Butcher Babies, ale taky jedna velice smutná zpráva. To všechno na rádiu Čas Rock od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, já mám na drátě Ivana, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Honzičku, jaká, dobrý?
0: Jo, u nás taky, ale hlavně co u tebe na cestách?
1: A na cestě dobrý, akorát to skurvený Brno zavíze nohem. Sami překážkový dráhy.
0: No jo, co se dá dělat, jak to mají na těch cedulích různě, musí se to opravit, nebo jak to mají?
1: No ano, no, promiňte nám.
0: Ano, promiňte nám. Jo, technologická přestávka a další takové ty, no to je na celou, ano. To je na celou knihu, na celý román o tom. Ale bohužel, tak my s tím ale nic neuděláme. Tak, hlavně šťastný dojezd, kamaráde, sobota, neděle bude volná.
1: Jo, já jdu teďka za prčkama na Vysočinu. A tak sobota nedělá, jsem teď v blbosti s dětskama.
0: Je, tak to zní krásně, počasí má vít. No a teď na tu cestu Limetal, komu?
1: Všechnem rockerom, tobě, celou rádiu Čas Rok. A našem, hlavně našem hasičům, co chudáci to mají plně zuby. No. Záchranářům.
0: To teda,
1: a počasí.
0: To teda ano. Tak, velké díky za zavolání, užij si ten víkend a tady pouští muziku. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostrava Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: hem, kteří nám na rádiu Čas Rok uzavřeli tuto hodinu, no a my na rádiu Čas Rok pokračujeme. A to třeba s kapelou, která má název The Struts, taky si dáme Motley Crue. A nebo Powerwolf. Tak popřejeme dnešním oslavencům a mrkneme se taky na to, co si Rádio Čas Rok pro vás chystá na tento víkend. No, bude to opět velice zajímavé. To všechno po zprávách s Martinem. Já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Skonto nabité.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
5: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
7: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
9: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
10: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
9: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě pod Svinovskými mosty. Na Opavské ulici havarovala 2 osobní auta. Na Novojičínsku pak dávejte pozor na obchvatu Příbora, kde se srazil kamion s osobním vozem. V Opavě pak 2 osobní auta bourala na hlavním průtahu u zimního stadionu. A v Prostějově jsou dopravní komplikace na Partizánské ulici. Tady osobní auto srazilo cyklistu. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
13: Radio Čas Rok. Zprávy.
14: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Po bouřkách nás čeká slunečný víkend. V pátek ještě Česko potrápí silné bouřky, déšť a místy také kroupy. V noci na sobotu může znovu pořádně zapršet. Pak se ale počasí uklidní a sobota už bude slunečná. Podobně začne i neděle. Teploty se o víkendu dostanou na 25 stupňů Celsia. Na jihovýchodě bude ještě tepleji.
15: Morava aktuálně.
14: Ostrava má novou oázu klidu. V Radvanicích vznikl park inspirovaný obrázky Josefa Lady. Najdete v něm jezírko, vrby, louku, lavičky a přírodní prvky pro děti. Přibyly také dřevěné schody, nové stromy a keře. Park má v létě příjemně ochlazovat okolí a zároveň zadržovat dešťovou vodu. Nabízí tak místo pro procházku, odpočinek a chvíle s dětmi. V Přerově se otevře nová odstavná plocha. Parkování nabídne zdarma a řidiči to budou mít k nádraží jen pár kroků. Více nám řekla Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
16: Od září budou moci řidiči v Přerově využívat novou bezplatnou odstavnou

0: nachází v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Kapacita až 200 vozidel má sloužit nejen lidem, kteří do Břeclava přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelům dodávek. Právě pro ně vzniká nový prostor, který nabídne možnost dlouhodobějšího odstavení vozidel mimo obytné lokality a veřejná parkoviště.
1: A FC Zlín čeká v sobotu domácí zápas proti Slovanu Liberec. Na stadionu Letná se v rámci šance ligy začne hrát v 17 hodin. Ševci budou chtít potěšit své fanoušky a na domácí půdě zabojovat o další body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Na rádiu Čas Rok nám dozněli dost rác a my se teď podíváme třeba do roku 1972. To byl mimo jiné rok mojí výroby, ale to vedlejší. Hlavně v tento den, to znamená 21. srpna, se strhla rvačka na koncertě Jefferson Airplane v Orkunu, kde Jackal Cassidyho zatkla policie poté, co policistům nadával do prasat. Zbytky na jevišti si odnesla i zbytky šrámy zpěvačka Grace Click a další členové kapely. Rok 1982, tak to byl šťastný den pro Bono Voxe, protože se oženil, no a když byla řeč o rvačce, tak si představte, že v roce 83 kytarista kapely Ramones, Johnny Ramone, prodělal 4hodinovou operaci mozku poté, co ho potlučeného našli v bezvědomí na ulici v New Yorku, kde se zapojil do rvačky. Tak hlavně klid a nohy v teple, rockeři, jo? Narozeniny slaví kdo jiný než Serge Tankian, taky Steve Smith a k tomu můj synovec Míša a svátek mají Johanky. Tak všem, kteří mají důvod k oslavě, za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší a tady je jeden z těch, o kterých jsem mluvil.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které si pro vás přichystalo víkend plný skladeb, které jsou nebo byly součástí známých videoher. V každé hodině si na tu či onu zazpomínáme a k tomu si vždy dáme i muziku, která ji doplňuje. No a jestli mezi nimi bude třeba i Hnupa gadí na elektronce, kdy vlk sbírá do košíku vajíčka, tak to se dozvíte, když budete naše vysílání poslouchat i těch následujících dvou dnech, které zítra dopoledne odstartuje Moje maličkost. Tak už se těším, ale dneska je pátek a my budeme za chvíli pokračovat s Pearl Jam, kteří přijdou na řadu už za malou chvíli. Tak se dobře bavte, přátelé.
1: Víkend PC z videoher na rádiu Čas Rock.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a na

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Zatím ještě dopolední vysílání Rádia Čas Rock běží na plné pecky, ano, a vy se můžete taky stát jeho součástí. 725 331 155.

0: A rádiu Čas Rok doznívají Motley Crue, s nimi jsme se dostali k písničce Na přání, radíme, zdravíme tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak, bude 3:15. Co bude na oběd?
1: Na oběd těstoviny a maso.
0: No vida, to není vůbec špatně, ne? Víkend před námi, co chystáš?
1: Číst. A poslouchat rádio.
0: Číst a poslouchat rádio. Tak to zní moc a moc hezky. Jak už jsem říkal, my v tom následujícím víkendu budeme chystat písničky, které byly součástí nějakých videoher nebo prostě nějakých her. Hráváš jo, něco, no. Nebo hrával jsi něco, nějaké hry třeba?
1: Jo, když si mě to zajímalo, ale vím, že v té fyzice byla, nevím, které.
0: Jo.
1: Písnička, ale jako jinak počítač moc nezajímá, no.
0: Jasně, jasně.
1: No ale tak jsou jako, jak zase jsem četl ve Sparku, že jsou kapely jako...
0: Ano,
1: to se hodně zajímá, jo,
0: velice, to, velice zajímavé vidět. Kapely zítra budeme hrát, uvidíš. No tak, ale teď to bude kartný láv, komu?
1: To moje tři kamarádky, dvě Gabiny se jmenují a jedna Lucka.
0: No tak to nezní vůbec špatně, ty nejsi žádný šetřílek, jako hned tři, ne?
1: Jo, no, jasný. Kamarádky.
0: Tak jo, zdravíme je taky, díky moc za zavolání a dobrou chuť k obědu, ahoj.
1: Jo, tebe taky, čau, čau.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

0: 9,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
7: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě pod Svinovskými mosty. Na Opavské ulici havarovala dvě osobní auta. Na Novojičínsku pak dávejte pozor na obchvatu Příbora, kde se srazil kamion s osobním vozem. V Opavě pak dvě osobní auta bourala na hlavním průtahu u zimního stadionu. A v Prostějově jsou dopravní komplikace na Partizánské ulici. Tady osobní auto srazilo cyklistu. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
11: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. České zemědělce letos čeká slabší sklizeň. Kvůli suchu, vedrům a jarním mrazům se urodí méně obilí, řepky i zeleniny. Obilovin může být asi o 17% méně, řepky zhruba o pětinu a zeleniny až o třetinu. Odborníci odhadují, že zemědělci letos přijdou na tržbách asi o 20 miliard korun. Stát proto připravuje pomoc a chce více investovat do vody, která je pro zemědělce stále důležitější.
12: Morava aktuálně.
11: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda nebo kde vznikají problémy s přívalovým deštěm. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
13: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
11: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování trvá až do 6. září. U Olomouce se chystá nová cyklostezka. Zhruba kilometr dlouhá trasa spojí Rataje s Lubenicemi. Cyklistům nabídne bezpečnější cestu mimo rušnou silnici. Stavba začne už začátkem září a hotovo má být ještě letos. A dnešní večer bude fotbalově nabitý. Na Moravě a ve Slezsku se hrají hned tři zápasy šance národní ligy. MFK Karviná od 18. hodiny hostí Viktorii Žižkov na městském stadionu v Karviné. Ve stejný čas SFC Opava přivítá Třinec v Simply aréně a první SK Prostějov nastoupí proti Kladnu na stadionu za místním nádražím v Prostějově. A fotbal bude pokračovat v Brně i v sobotu. Artis Brno přivítá v šancelize pražskou Spartu. Výkop je v 17 hodin v Šipex aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemné odpoledne.

0: Five Finger Death Punch, se kterými jsme se na pár minut vrátili do roku 2018. A když jsme v té historii, tak si představte, že o 10 let dříve oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na letních olympijských hrách v Pekingu v novém českém a taky evropském rekordu. No a co vy, rockeři, taky se vám někdy podařil nějaký husarský kousek, na který jste, jak se patří, hrdí? Klidně se svěřte, nemusí to být jenom z oblasti sportu, ale z čehokoliv jiného. Můžete se pochlubit na WhatsAppu Rádia Čas Rok s číslem 725331155 a já vám na oplátku pošlu Xtreme anebo třeba Queenslike, kteří přicházejí na řadu jako první v pořadí.
1: Rádio Čas Rok.

0: Američtí Extreme a my se s muzikou přesuneme do Anglie, kde se 15. května 1953 narodil Michael Gordon Oldfield. Tak zní celé jeho jméno, my ho samozřejmě máme zafixovaného jako Mike Oldfield. No a jestli byste tohoto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to už 13. září v pražském Outůčku. Jestli tam zazní i skladba, se kterou si ho na rádiu Čas rok za chvíli dáme, tak to se teprve uvidí. Já si myslím, že by mohla. Každopádně já vám k ní přeju pokud možno nikým a ničím nerušený poslech.
1: Čas rok. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
4: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
3: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
4: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas rok. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

0: Krásné, že je to cinkání těch skleníček. Titanic, chlapi sobě, na rádiu Čas Rok, ale teď dáme prostor vám. 725-33-1155, písnička na přání.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rok.

0: Bon Jovi. No a my si jdeme zahrát teď podle Ládi, kterého zdravíme. Ahoj.
1: Čau, ahoj všem.
0: Nazdar. Ládíku, už na cestě domů?
1: No, už jsem skoro doma. Teď jedu zhruba 20 km v hodině, abych si mohl poslechnout.
0: Tak to je... Tak hlavně mě se stav...
1: A ještě to vezmu okliko.
0: Já to rozumím. A vybral si teda Kissing Dynamite, tak pro koho to bude?
1: Pro všechny a přeju jim všem i tobě pěkný víkend.
0: Co chystáš ty na něho?
1: Já procházky ze psem, když nebude pršet, posezení u piva a se uvidí.
0: Takže prostě veget. Tak fajn, tak si ho hlavně užij ten víkend a měj se krásně. Děkuji za zavolání, ahoj.
1: Ty taky, čau, ahoj. Radio Čas Rock. I v

0: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Skonto nábytek.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: www.horkon.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Čas rok. Čas rok.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Novina je přesně 13.00 a na rádiu Čas Rok pokračujeme v odpoledním vysílání. A to ve společnosti Arakainu, taky Machine Head. Legendárních touch.

0: Na ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
3: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
5: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím. U Hostašovic se srazila dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz na trase mezi Kroměříží a Vyškovem u Kojetína. Omezení je také na silnici z Hanušovic do Šumperka, kde u Kopřivné havarovala dodávka, a opatrnost se vyplatí i v Uherském Hradišti, kde policisté na Solné cestě vyšetřují střet osobního auta s cyklistou. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku přibývá elektroaut. I když elektromobilita v Česku roste, za Evropou stále výrazně zaostáváme. Čistě elektrická auta a hybridy se u nás na celkových prodejích podílejí necelými 7%. V celé Evropské unii je to přitom až 20% a v rekordním Norsku dokonce 98%. Podle televize Altává Plus české řidiče od nákupu elektroaut stále nejvíce odrazuje jejich vysoká pořizovací cena a obavy z krátkého dojezdu.
9: Morava aktuálně.
6: Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
10: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a pitný režim, doprovodný program a pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximální výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou 7,5 tisíce korun.
6: Ostravské děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníků, na Dolní Moravu a nebo k Orlickým horám. Baťův mrakodrap ve Zlíně úspěšně bojuje s vandaly. Díky novým bezpečnostním rámům a moderním kamerám výrazně ubylo zničeného vybavení, jako jsou například dalekohledy nebo výtahy. Opatření rovněž zamezila znečišťování toalet bezdomovci. Historická budova krajského úřadu je tak pro návštěvníky mnohem bezpečnější. A polská tenistka Iga Świątecková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyřhry si zahraje český deblový pár Linda Nosková a Marie Bousková. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které má pro vás na ten dnešní večer nachystanou opět další premiéru pořadu Víkend. No a v něm se tentokrát podíváme na jednu chystanou akci. Přidají se Butcher Babies, kteří mají venku z Brusu nový kousek, vřele můžu doporučit, taky Primer Fear, no a nebude chybět ani vzpomínková píseň. To všechno od 19.00 a jestli byste úplně to samé chtěli vidět, včetně videoklipů, tak máte možnost a to o hodinu později na televizi Rebel. No, ale teď máme za minutku čtvrt na dvě a my se posuneme s Arakainem anebo Hooters. Tady jsou.

No, sny nám dávají křídla, jak zpíval Honza Toužimský, že jo? No a za těmi sny by se mělo jít tak jako ve filmu Hříšný tanec, který měl ve státech premiéru právě 21. srpna roku 1987. 96-minutový snímek, ve kterém si hlavní roli střel Patrick Swayze s Jennifer Grey s rozpočtem 5 milionů dolarů, utržil hodně přes 200 mega a dočkal se celé řady opravdu významných ocenění. No a k ním patří Oscar, třeba Zlatý globus a další trofeje, které si určitě, ale určitě zasloužil. No a jak je to u vás, rockeři? Taky vám tento snímek přirostl k srdci, anebo raději úplně jiný žánr? Můžete to sypat na náš WhatsApp, který má, jak víte, číslo 72533 1155. No a mě nezbývá, než vám poděkovat.

0: Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD

0: našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Minutku po půl druhé na rádiu Čas rok dozněla Enya od Párplu. No a my dneska řešíme taky, jestli se vám povedl nějaký husarský kousek. No a jak je vidět, tak opravdu máte na co vzpomínat. Tady tam máme třeba další SMS. Ahoj Honzo, mi se podařil taky úplně krásný zásek. Při stavbě koridoru Benešov u Prahy vysypal plný vlak štěrku se mi do křížení z jednokolejní tratí. Tak jezdili všichni busama. Dokonce to bylo i na ČT. No tak to musela být ostuda. Dušan ten píše, nazdar, já vypil půl litra v 19 za 1,9 vteřin. A to je můj osobní rekord sportovní. Mějte se všichni krásně a na zdraví, takže všechny zdravíme. Dušan, no, máme tady další pozdravy, takže klidně můžete pokračovat v tom, jestli se vám někdy povedl nějaký husarský kousek, na který rádi vzpomínáte, anebo naopak jste na něho rychle, ale rychle zapomněli. Před námi jsou Machine Head a na rádiu Čas rok pak i vy. 725-33-1155.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Machine Head na rádiu Čas Rock. No a my si budeme hrát k narozeninám. Ahoj, skvělé rádio. Bylo by možné zahrát, prosím, písničku pro Markétku do Jezbořic k jejím narozeninám. Moc děkuje Jana a Drahoš z Bolatic. No, kolik slaví, tak to ví jenom oni. O ženských se to neříká, ale my za celé rádio Čas Rock k takovému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší.
1: Čas Rock.

0: Čas rok. Pravé rokové rádio.
1: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
8: Megakoncert Rádia Čas.
7: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
9: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
10: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
11: Čas rok.
12: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rokové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend a v něm třeba Primal Fear, Butcher Babies, ale taky jedna velice smutná zpráva. To všechno na rádiu Čas Rock od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Tak na pohodičku, jsme se dostali až k závěru této hodiny. Bude 14.00, možná, že se vám přikryl Fajron ranní šichty, tak to se určitě máte a začal vám víkend. No, ale ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že Rádio Čas Rock je u toho. No a v těch následujících 60 minutách Skillet. Milionů hvězd se ptáš, zázraky ne... Taky Škór, anebo Gaze. Kromě toho bychom se mohli podívat, jak si u vás vede novinka Týne Rádia Čas Rock. Co říkáte? No nic, protože to tak prostě bude. Hotovo 20. Strávy Marcelka, já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Plány velké, ale nářadí chybí?
6: Neinvestujte Majland do koupě.
5: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která

0: mezi Kroměříží a Vyškovem u Kojetína. A komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu mezi Ivančicemi a Brnem, kde se srazil motorkář s osobním autem poblíž obce Silůvky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České turisty od letních dovolených na jihu Evropy neodradili ani rekordní požáry a extrémní vedra. Cestovní kanceláře před koncem prázdnin hlásí, že lidé dál masivně jezdili hlavně do Řecka, Turecka, Španělska nebo Itálie. Zájem o letní pobyty u moře přesto neklesá a Češi už teď ve velkém nakupují zájezdy na příští rok.
2: Morava aktuálně.
0: Otrokovice lákají k výletům. Nově začaly nabízet 8 nových cyklistických okruhů. Ty provedou cyklisty atraktivními místy v širším okolí města. Více podrobností dodává mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Díky interaktivní mapě navíc stačí vybrat trasu a vyrazit. 8 výletů nabízí různě zaměřené trasy do okolí Otrokovic. Cyklisté se mohou vydat například před Hostišovou, Kurovický lom či Chřiby, vystoupat na Pindulu a Bunč nebo zamířit do Kroměříže či na Slovácko.
0: Podobné okruhy už mohou cyklisté využívat například ve Zlíně, na Pajedlích, v okolí Baťova kanálu anebo na trasách mezi dalšími městy. Přehrady ve správě povodí Odry jsou připravené i na další období sucha. Naplněné jsou od 80 do více než 90%. Nedostatek vody pro domácnosti nebo firmy podle vodohospodářů nehrozí. Ti už také chystají stavbu nové menší nádrže, a to ve Stěbořicích na Opavsku. V případě velké přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zatím není dokončený převod pozemku. A v sobotu rozehraje Šance Liga další fotbalové zápasy. Artis Brno se v Šipex aréně utká se Spartou Praha. Na stadionu Letná ve Zlíně přivítají domácí Slovan Liberec a Pardubice přijedou do Olomouce. Šance Národní liga má pak na programu utkání ostravského Baníku B s Českou Lípou na fotbalovém stadionu ve Vítkovicích. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: Toto byly Skillet a na rádiu Čas Rock novinka týdne. No máme pátek, to znamená už jenom dva dny a zbývají k tomu, abyste se vyjádřili co a jak.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co a jak.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Posloucháte Rádio Čas Rock, kde dneska mimo jiné řešíme i to, jestli se vám někdy podařilo něco, na co jste, jak se patří pyšní, anebo naopak jste na to chtěli v tu chvíli velice rychle zapomenout. No, myslím, že husarský kousek se mi povedlo v roce 2024, když se mi podařilo dostat na kamenité Čas Rock Fest Vader a za to se vůbec nestydím. Toto napsal Tomáš a já s ním na 100% souhlasím, byl to tehdy opravdu pořádný nářez, no a je tady další, tentokrát od Jirky, který píše, že při rekonstrukci svého bytu v Činžáku ustřihl plastovou vodovodní trubku, která měla podle jeho uvážení vést jen do kuchyně, ale bohužel se zmýlil. Co následovalo, si asi umíte představit. Hlavní ventil ve sklepě a pode mnou dvě patra sousedů. No, tak to muselo být docela opravdu veselo. Sice jsme se nedozvěděli, jestli to vyřešila pojistka nebo kýbl s hadrem a následně primalex se štětkou. Každopádně není co závidět. No a co vy? Máte taky nějakou příhodu? Tak klidně přihojte na WhatsApp Rádia Čas Rock a my velice rádi zveřejníme. Předem díky a od nás za chvíli třeba takový kysáci. Dobré odpoledne.

Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Milionu hvězd se ptáš. No a já mám na vás taky jeden dotaz. Chtěli byste si nechat zahrát podle vás? Jestli ano, tak Rádio Čas Rok vám to velice rádo splní. 725 33 11 55.

0: Tak po půl třetí na rádiu Čas Rok doznívají Limbiskit. Je tady opět další váš nějaký příspěvek, co se týče nějakých průsorů nebo nějakých zářezů. Čau, asi před 10 lety jsem vysypal fůru písku v jedné ulici a člověk, který si to objednal, v pátek odpoledne volá, sakra, kde je písek. No a písek byl složený o 20 baráků dál. No problém, beru Bobka, to je takový ten malý nakládáč, my asi víme, a jedu do tmy převážet písek. Čau, starý medvěd. No, takže to jsou další vaše zářezy. A co ty, Tatare, taky máš nějaký ahoj?
1: A tak tě zařizuje za ten život kupa, ale kupa, jednoho si byl svědkem.
0: Jo. Nechceš ho tady rozbírat.
1: Ne. Sice kamení to už nebude, ale...
0: Hele, nikdy neříkej nikdy. Možná, že kluci teda ještě dohromady. Každopádně, to se ti opravdu povedlo letos.
1: No jo.
0: Kdo ví, tak ví, kdo neví, tak čumí. No hele, takže Citron...
1: Hlavně, že jsou lidi, co to ocení, víš?
0: Ano, přesně tak, a my jsme jedni z nich. Tak, ty jsi vybral Citron, komu?
1: Ano, vybral jsem Citron pro tu naši ropovou rodinu, protože je třeba dodržovat pitný režim, takže skladbu Radegát. No. Já mu říkám, že to je buď přátelství, bo pošetl jsem každý kamarád. No a pro naši ropovou rodinu samozřejmě, pro všechny motorkáři mohou být hezky, vestičky vyměněné na motorce, takže taky můžu brázdit, akorát zítra musím mít na oslavu vnučiny narozením. No.
0: Ale tak, to se taky moc krásně, ne? Výborně, no. Tak velké díky za zavolání, užij si víkend, mimo jiné, co si te vnučce pořídil.
1: Vám taky, a i Hance přeju krásný víkend.
0: Hele, nezamlouvej to, ptal se tě, co si pořídil vnučce?
1: Vnučce, no dostala dřevěné kostky, aby rozvíjela tu one, jak se říká, to já už mám za sebou.
0: Ano.
1: No, dostala ještě nějaké prostě, jak to jmenuje, hadrovou panenku, nebo chodícího pejska štěkacího, a od tatínka dostala Mustanga ovládat, no prostě jenom.
0: No jo, hodný to dědeček, tak jo, tak. Tak hele, tak si to tam užijte, měj se fajn a zase někdy, čau.
1: Čau.
0: No a já se taky loučím, přátelé, protože ode mě je to pro dnešek vše, ale ne nadlouho, protože zítra v 9 jsem tady, čau.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.

0: Dirk Schneider a Doro Pesch. Tak takhle nám to bude hrát v další hodince. Určitě přijdou na řadu i pozvánky na víkend, co vás čeká, a ne mine. Probereme všechno možné, ale až po zprávách.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janík.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Hasiči zde kvůli požáru auta museli dočasně uzavřít frekventovanou závodní ulici. A dopravní komplikace jsou také v Opavě na Těšínské ulici, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Zdravotní pojišťovny začaly nabízet výhodné benefity před začátkem školního roku. Tisíce korun mohou školáci dostat na sportovní kroužky, plavecké kurzy, lyžařské výcviky a školy v přírodě. Většina pojišťoven poskytuje na pohybové aktivity dětí příspěvky od 700 do 2000 korun. Některé navíc od září nabídnou i mimořádné bonusy a přispějí i na takové věci, jako je ochranná helma na kolo nebo sportovní prohlídka.
12: Morava aktuálně.
9: Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem a tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazivním druhům rostlin v Česku. Opatření se týká lesních pozemků ve Slezské Ostravě, říká mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
13: Systematická likvidace bolševníků je důležitým krokem k ochraně přírody i zdraví obyvatel. Přestože se na území Ostravy jedná pouze o několik evidovaných nalezišť, včasný zásah může zabránit jejich dalšímu šíření a předejít mnohem náročnějším a nákladnějším opatřením v budoucnu.
9: U podštátu na Přerovsku začalo odstraňování trosek zřícené větrné elektrárny. 30-metrový stožár, který spadl na poli ve čtvrtek, naštěstí nikoho nezranil, protože zařízení bylo kvůli poruše od července mimo provoz. Radnice ale teď požaduje prověření zbývajících 3 větrných elektráren v okolí, které statici zkontrolují pomocí ultrazvuku. A české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo zpátky do Brna. Domácí hráčky jsou ve světovém žebříčku druhým nejvýše postaveným týmem skupiny, ve které

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Tohle byly Three Days Grace, Pain Killer. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, 15 hodin k tomu 20 minut. Zastavíme se u našich rosníček, protože i dneska bude bouřkovo, hodně větrno a taky hodně deštivo. Ne, že by to krajina nepotřebovala, ale víte, jak to občas dopadá, takže držme si palce, aby ty deště byly jakože vydatné, ale zase v rámci mezí, aby moc nefučilo a kroupity s nám pokud možno vyhly. Nicméně pro Moravskoslezský kraj platí žlutá výstraha, všechno by to mělo dorazit ve večerních hodinách, respektive pak také proprší celá noc na sobotu. Různě, na různých místech, s různou intenzitou, podle toho, jak to foukne a kam se ty mraky přesunou. Nicméně sobota, neděle už s polojasnou oblohou, sem tam ještě nějaká přeprška, teplotami takovými fajn, které jsou na konci prázdnin úplně ideální. Nějakých 22, maximálně 26. Značka Ideál. Bez ohledu na počasí a pro další minutky muzika ta je jasná. Debilhead, budou taky Police, případně i Trivium a určitě se najde místo i pro tu vaši. A co vy plánujete na víkend? Pochlubte se.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
7: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
8: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
7: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
8: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

0: čas rok, pěsně o půl čtvrté, páteční odpolední drive. Na plné pečky, v Havířově stromovky už se grilluje u garáží, tak je to správné, tak to má být, protože je pát Julínek. Předáme show Police a vy si můžete nadiktovat tu vaši, jako oblíbenou. Nehodím to teda na rošt, ale hodím vám to do playlistu. 725 33 11 55.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme.

0: Počas rok, ale teď už na drátě Honzík od Vranovské přehrady, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak je na jihu?
1: Tak jak se daří?
0: No blaze, a tobě?
1: No, mě taky. Furt pracovní, ale už mám po práci, takže už jsem v klidu.
0: No, tak to už je ta lepší část pátku.
1: Tak, super, super.
0: Zizí to jsou připraveni, komu?
1: No, zahrajem to mojí přítelkyni do Ostravy, která je teda rozená Ostravačka a je to skvělá žena a máme se spolu moc rádi a všechno možný a už se na ní těším, takže tím aj zdravím.
0: No tož bude dne, děvuchy z Ostravy jsou topka.
1: No já to říkám taky, no proto jsem si taky našel až takový dálky, ale je skvělá.
0: Ale stojí to za to, že?
1: Žena. No jo,
0: je to tak?
1: Je super.
0: Tak Hanzi, tak? Tady to máš, ať vám to klape a parádní víkend.
1: Jo, díky, ahoj, ahoj. Odpolední

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: do Dirk Schneider a taky do Ropeš. Dancing with an Angel. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, páteční odpolední drive prší dál. A po 16. hodině to bude taky Linda Perry. Co třeba Tremonty? A nebo Harley? A na čas se taky mrknou do kalendáře, abyste věděli, kdo, kdy, kde a taky s kým. A taky, že Johanky dneska mají třeba svátek. To všechno ale až po zprávách.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
5: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
6: Kobby Elektro.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu mezi Novým Jičínem a Opavou. U Fulneku se srazil kamion s osobním autem. A dopravní komplikace jsou také v Zašové na Vsetínsku, kde se na hlavní silnici z Valašského Meziříčí na Rožnov srazila dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o něch Marcela Fabiánová. V Česku přibývá elektroaut. I když elektromobilita v Česku roste, za Evropou stále výrazně zaostáváme. Čistě elektrická auta a hybridy se u nás na celkových prodejích podílejí necelými 7%. V celé Evropské unii je to přitom až 20% a v rekordním Norsku dokonce 98%. Podle televize Altává Plus české řidiče od nákupu elektroaut stále nejvíce odrazuje jejich vysoká pořizovací cena a obavy z krátkého dojezdu.
1: Morava aktuálně.
9: Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
11: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a pitný režim, doprovodný program a pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximální výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou 7,5 tisíce korun.
9: Ostravské děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníků, na Dolní Moravu a nebo k Orlickým horám. Baťův mrakodrap ve Zlíně úspěšně bojuje s vandaly. Díky novým bezpečnostním rámům a moderním kamerám výrazně ubylo zničeného vybavení, jako jsou například dalekohledy nebo výtahy. Opatření rovněž zamezila znečišťování toalet bezdomovci. Historická budova krajského úřadu je tak pro návštěvníky mnohem bezpečnější. A polská tenistka Iga Świątecková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyřhry si zahraje český deblový pár Linda Nosková a Marie Bousková. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Takhle nám to hezky odklepali. Anthrax, 16 hodin, 11 minut k tomu v kalendáři, pátek, 21. srpen roku 2026 a na rádiu Čas Rok také pohled na to, co se událo. V roce 1982 se ženil Bono Vox, vzal se dlouholetou přítelkyni Alison Stewart, no a za svědka jim šel basák U2 Adam Clayton. Kdo se narodil? Třeba Joe Strummer, zpěvák, textař a taky kytarista The Clash, bubeník Journey, Steve Smith, anebo zpěvák Serge Tankian. Třeba slavíte dneska něco i vy. V našich kalendářích jsou Johanky pro 21. srpen, takže holky, rokeřice naše, všecko nejvíc nejlepší k vašim dnešním meninám. V roce 1751 vydala Marie Terezie ohňový patent pro celou monarchii. Platil tehdy. A 21. srpna 1968 překročila vojska Varšavské smlouvy hranice Československa. No a zakempili tady na dlouhých 23 let. Poslední vojenská ruská bota opustila naši republiku až 19. června 1991. Všechno podstatné z 21. 8. jako vždycky na webu časrok.cz.

Čekáte ještě, co bude? No pár tipů, co můžete dneska slavit. Pátek sám o sobě je samozřejmě pozitivní den, takže v dnešním odpoledním driveu ještě přihodíme něco navrch, kdybyste si náhodou nevybrali nebo je před vámi třeba pracovní víkend, tak se aspoň zasmějete. Tak dneska je třeba den brazilského kreatinu na vlasy, pokud to potřebujete, tak nebo nevíte, co to je, pánové, zeptejte se drahé polovičky. My holky to určitě víme. Co tady máme dál? Den snů, které se můžou stát skutečností, protože nikdy nevíte, kdy to klapne. Mně to klaplo třeba před 15 lety a pořád tady jako straším u toho mikrofonu a zadařilo se. Na 21.8. připadá i den havajských košil a pozor, dneska je i den básníků, takže nejenom Dušan poeta taky slaví. Tady máte další důvody, co můžete oslavit dnes, tedy při pátku 21. srpna 2026. A nejlépe s muzikou. Tremonti, Bullet for my Valentine a za malou chvilku je ta vaše odpoledne.

0: Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
5: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
6: Čas Rock.

0: Tremonty je tady na rádiu Čas Rock, před námi Bullet for my Valentine a pak taky ta vaše, tak 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat, tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Bullet for my Valentine, vy posloucháte Rádio Čas Rock, páteční odpolední drive a rocková rodina už to spustila. Motáku, ahoj.
1: Nazdar, nazdar.
0: Tož povídej, přeháněj, začni si kde chceš. Víkend před tebou, pracovní, nepracovní, s dětmi, bez dětí.
1: Já doufám, že nepracovní, jo. Už bych taky trošičku chtěl
0: zvolnit.
1: Vypustit. Ale myslím si, že se unavím stejně, protože už si tam kola, jo, takže...
0: Všichni máme radost. Nic, nebudem to rozpatlávat. Tak, vynález století, no. Hlavně.
1: Žádná vespa.
0: Tak víš co, každý máme svoje.
1: Ale jo, jo, jo, jednou bych jí taky rád.
0: No, tak co si zahrajeme a komu?
1: Prosím tě, viděl bych to na... No, bude to překvapení i pro mě. No a bude to pro všichni samozřejmě. Vám do studia a rokový rodině. A těm oslavencům na zejtřek všechno nejvíc.
0: Tak super. Máš to mít? Užij si výšťku, mějte se blaze a slyšíme se. Čau.
1: Díky, čau. Odpolední

0: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Horkon.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stow Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stow Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stow Karviná. Stow píšeme stov s dvojitým V na konci.
0: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: té klubové. Tak až bude pěkně hrusně, prostě od toho podzimu až do jara, zase slezeme pod střechou a na koho můžete vyrazit nejenom tady v Ostravě. No, pár jmen a pár termínů pro vás mám. Prozradím další hodince. Teď ale zprávy.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Českém Těšíně ve Smetanově ulici. Srazilo se tady osobní auto s cyklistou. A opatrnost se určitě vyplatí i na hlavním tahu mezi Hodonínem a Břeclaví, kde se v katastru Moravské Nové Vsi na silnici první třídy stala další dopravní nehoda. I tam musí řidiči počítat se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České turisty od letních dovolených na jihu Evropy neodradili ani rekordní požáry a extrémní vedra. Cestovní kanceláře před koncem prázdnin hlásí, že lidé dál masivně jezdili hlavně do Řecka, Turecka, Španělska nebo Itálie. Zájem o letní pobyty u moře přesto neklesá a Češi už teď ve velkém nakupují zájezdy na příští rok.
7: Morava aktuálně.
5: Otrokovice lákají k výletům. Nově začaly nabízet 8 nových cyklistických okruhů. Ty provedou cyklisty atraktivními místy v širším okolí města. Více podrobností dodává mluvčí radnice Lenka Vaculová.
8: Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Díky interaktivní mapě navíc stačí vybrat trasu a vyrazit. 8 výletů nabízí různě zaměřené trasy do okolí Otrokovic. Cyklisté se mohou vydat například před Hostišovou, Kurovický lom či Chřiby, vystoupat na Pindulu a Bunč nebo zamířit do Kroměříže či na Slovácko.
5: Podobné okruhy už mohou cyklisté využívat například ve Zlíně, na Pajedlích, v okolí Baťova kanálu anebo na trasách mezi dalšími městy. Přehrady ve správě povodí Odry jsou připravené i na další období sucha. Naplněné jsou od 80 do více než 90%. Nedostatek vody pro domácnosti nebo firmy podle vodohospodářů nehrozí. Ti už také chystají stavbu nové menší nádrže, a to ve Stěbořicích na Opavsku. V případě velké přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zatím není dokončený převod pozemku. A v sobotu rozehraje Šance Liga další fotbalové zápasy. Artis Brno se v Šipex aréně utká se Spartou Praha. Na stadionu Letná ve Zlíně přivítají domácí Slovan Liberec a Pardubice přijedou do Olomouce. Šance Národní liga má pak na programu utkání ostravského Baníku B s Českou Lípou na fotbalovém stadionu ve Vítkovicích. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Láhev svou si dám, Alkáč je tady na rádiu, čas rok v pátečním odpoledním driveu, kor, když je před námi víkend, tak jako proč ne? Ale já mám pro vás jeden tip, co hodláte dělat 11. února 2027? Jestli tam v kalendáři nic nemáte, jeden tip bych tady měla, ostravský barák od 19 hodin a Grave Digger. Co vy na to? Lupeny za ledovku a navíc na to nebudou sami. Kdo jim zahřeje pódium, to vám zatím neprozradím, ale vy jste dobří, vy si to sami najdete. Takže záznam do kalendáře nebo na ledničku napsat na ruku, tak abyste na to nezapomněli, jo?

0: Bang Bang, tohle byly Green Day, vy posloucháte Rádio Čas Rock, páteční odpolední drive, pro mnohé už začal víkend, tak je to správně, tak to má být. No a ten předposlední prázdninový, tedy zítra a pozítří 22. a 23. srpna, ten bude věnován videohrám. Lépe řečeno muzice z těch videoher. Tak já doufám, že taky hrábnete do svých vzpomínek a do svých krabic plných smíchu. Zajděte do sklepa, zajděte na půdu, vyhrabte to a pochlubte se třeba fotkami na WhatsApp, videí, anebo taky do mailu studio@časrock.cz. Máme na to celou sobotu a neděli.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend a v něm třeba Primal Fear, Butcher Babies, ale taky jedna velice smutná zpráva. To všechno na rádiu Čas Rock od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Vaškovo na rádiu, čas rok do pátečního odpoledního driveu. Před námi víkend, dneska je páteček a to znamená jediné, že ta další hodinka bude patřit vám, tak jako každý pátek mezi 18. a 19. rokeři sobě. No a kdybyste neměli třeba co poslouchat, tak pro vás máme hned dva podcasty, ten jeden čistě hudební, logicky se jmenuje Rockcast, no a ten druhý Pod povrchem, tak tam pro vás máme už nějakých 110 nasocených dílů různých osobností z různých oborů. Zajímavý to kecálek, jeden i druhý, stačí si vybrat a když mě nebo Tomovi pošlete tipy, koho bychom měli pozvat na mikrofon a vyspovídat ho, budeme rádi, protože konec konců tohleto všechno tvoříte s námi a my za to moc děkujeme. Tak Kokot Minut, taky Mamot a v příští hodince už celých 60 minut jen a jen podle vás.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
7: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
10: Středa, slavit je třeba! Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Nebo Queen. No a zbytek je na vás, milovánče. 725-33-1155. WhatsApp, SMS centrum, telefon, Messenger našeho Facebooku. Vyberte si tu svoji oblíbenou cestu. Objednávejte muziku, sypte sem přáníčka. Máme na to celou další hodinku.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock. Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Českém Těšíně ve Smetanově ulici. Srazilo se tady osobní auto s cyklistou. A opatrnost se určitě vyplatí i na hlavním tahu mezi Hodonínem a Břeclaví, kde se v katastru Moravské Nové Vsi na silnici první třídy stala další dopravní nehoda. I tam musí řidiči počítat se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Zdravotní pojišťovny začaly nabízet výhodné benefity před začátkem školního roku. Tisíce korun mohou školáci dostat na sportovní kroužky, plavecké kurzy, lyžařské výcviky a školy v přírodě. Většina pojišťoven poskytuje na pohybové aktivity dětí příspěvky od 700 do 2000 korun. Některé navíc od září nabídnou i mimořádné bonusy a přispějí i na takové věci, jako je ochranná helma na kolo nebo sportovní prohlídka.
1: Morava aktuálně.
4: Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem a tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazivním druhům rostlin v Česku. Opatření se týká lesních pozemků ve Slezské Ostravě, říká mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
5: Systematická likvidace bolševníků je důležitým krokem k ochraně přírody i zdraví obyvatel. Přestože se na území Ostravy jedná pouze o několik evidovaných nalezišť, včasný zásah může zabránit jejich dalšímu šíření a předejít mnohem náročnějším a nákladnějším opatřením v budoucnu.
4: U Podštátu na Přerovsku začalo odstraňování trosek zřícené větrné elektrárny. 30-metrový stožár, který spadl na poli ve čtvrtek, naštěstí nikoho nezranil, protože zařízení bylo kvůli poruše od července mimo provoz. Radnice ale teď požaduje prověření zbývajících 3 větrných elektráren v okolí, které statici zkontrolují pomocí ultrazvuku. A české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo zpátky do Brna. Domácí hráčky jsou ve světovém žebříčku druhým nejvýše postaveným týmem skupiny, ve které je také Ukrajina, Bulharsko a Rakousko. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rokeři sobě. Hodina vašich vzkazů.

Sandra Madera, Driving in Style, vy posloucháte Rádio Čas Rock a protože je tady páteční podvečer, tak taky hodinka, která patří jen a jen vám, tady rokeři sobě, tak to hezky pěkně očpuntujeme. Ahoj, zahrajte prosím pro Martina, Mariana, také Vaška, co dneska byli darovat krev a právě teď doplňují tekutiny. Nejlépe povrvol, díky moc, Richard. Richarde, je to připraveno, já k tomu přihodím ještě jednu, která právě teďka dosvištěla do našeho SMS centra. Čau, do skvělého rádia, můžu poprosit k páteční grilovačce zahrát Arakain. Díky, Tomáš, na co by to nešlo. Tohle je nejlepší příloha.

Arakain, jejich Amadeus, tady na rádiu Čas Rock v hodince, která patří vám, rokeři sobě, tak pokračujeme dál. Zahraj prosím Skid Row pro všechny, co mají za sebou pracovní týden a budou si užívat víkend. Moc díky, věrný posluchač Mrazík a Vilda. Děkujeme za fotodokumentaci, volume doprava, jdeme na to. A vy ostatní 725331155, SMS centrum, WhatsApp, telefon, jedem!

0: skončí.
1: Někdo na rybičkách, někdo grilluje a někdo ještě hákuje. Tak jdeme na to, protože tahle hodinka patří na rádiu Čas Rock vám. Prosím tě, pusť nám tam na odpolední do 10. ještě daleko, tak ať to jde líp. Díky, John. Pak tady máme jednu ke grilovačce. Čau, je ke grilovačce. Do Vendrině šlo by něco třeba domácího. Určitě se najde. Ahoj, Haně, prosím o zahrání kabátu. Dávám ti ještě jeden den. Je to pro mě a Zdeňu a ryby, které neberou, ať to jezdí. Díky a hezký víkend. Ivoš.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
4: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
3: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
4: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen

dnešního, ne už odpoledního driveu, ale do hodinky, která vždycky na konci pracovního týdne patří vám, tedy rokeři sobě. Zdravíme do Halenkovic na celou Jižní Moravu. Libor Klokan objednal muziku, ale není v tom sám, protože se ozval taky Ander. Čau, Es, šlo by zahrát třeba Halo od Pušek pro všechny, co poslouchají. Moc díky, Ander. Ať to máme kompletní, tak dáme i hat-trick. Čau, Es, zahrajte něco pro všechny, co poslouchají. Moc děl, Romana.

0: Divočáci 6AM tady na rádiu Čas Rok, no a vypadá to, že páteční podvečer je divoký taky u vás. Proč by ne? Spousta z vás slaví. Chtěli bychom nechat zahrát Rybičky 48. Já dneska slavím, bude to pro našeho bráchu Dalibora k narozeninám a přejeme mu hlavně hodně zdraví a štěstí. Díky Martina, Katka, táta a Kristiánek. No a já se tím pádem drze přidám i za celou smečku rádia Čas Rok.
1: S pravou rockovou muzikou.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
1: Na rádiu Čas Rock.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
5: Rokeři sobě. Hodina vašich vzkazů a písniček na přání. Každý pátek po 6. večer na rádiu Čas Rock.

0: Sám Roger Taylor se přiznal, že trošičku textu vykradl Martina Luthera Kinga, ale na to se historie neptá. Úžasný kousek od Queen, One Vision, a to je tečka za dnešní hodinkou, která patří vám tady, rokeři, sobě. Pro tento pracovní týden neplecha ukončena na rádiu Čas Rock. Haňule, kope do vrtule, vy si užijte víkend a slyšíme se zase příští týden.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobyelektro.cz.
3: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
4: Kobby Elektro.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Buďte zdraví, rokeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém jsme vás minule informovali o zdravotních komplikacích bubeníka kapely ZZ Top Franka Bearda. Díky nim musel těsně před začátkem koncertu v Las Vegas vyhledat lékařskou pomoc, kterou mu sice poskytli, ale ne na dlouho. V pondělí 17. srpna totiž jeho srdce přestalo tlouci navždy a jeho duše se vydala do muzikantského nebe. Tento chlapík u vousáčů udával rytmus dlouhých 56 let, ale nebyl jenom vynikajícím bubeníkem, ale taky se podílel na skládání muziky a skvěle ovládal jak saxofon, tak zpěv, trumpetu a nebo taky tubu. No, co se dá dělat, život někdy přináší opravdu kruté rány, a tak si na něho pojďme zaspomínat a vzdát mu tak hold.
7: I'm bad, I'm nationwide. 3, 4...

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi jsou Butcher Babies, kteří tvrdě pracují na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa 2. října a to pod dohledem Howarda Bensona, který se chopil produkce. Celkově se máme těšit na celkem 10 kousků, které mají být údajně vůbec nejosobitější, jaké kdy tato formace napsala. Podle samotné Heidi tyto písně vznikaly během její terapie, díky které si zavzpomínala na různé střípky ze svého života. No a jak se jim to povedlo, tak to se dozvíme v aktuálním singlu, který se dočkal i zajímavého videoklipu.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s Primer Fear, kteří, jak je vidět, nesedí na zadku se založenýma rukama, ale tvrdě pracují na novém materiálu, který by se měl objevit na jejich dalším studiovém zářezu. Ten by měl spatřit světlo světa v dubnu příštího roku a představí ho v podobě dvou singlů. Název toho jejich díla bude Shadow Raider a úplně stejně se bude jmenovat jeden z kousků, který na něm bude. O přesném termínu a dalších podrobnostech vás budeme samozřejmě s dostatečným předstihem informovat, tak snad to bude opět pořádná dávka muziky, na kterou jsme od těchto borců zvyklí.

Toto byly v pořadu Víkend Primal Fear a i když jsme se minulý týden rozloučili s festivalem Rock Castle, tak už teď se můžeme těšit na ten další ročník, který se v Moravském Krumlově bude konat od 12. do 14. srpna 2027. Zatím jsou odtajněny kapely jako třeba Hammerfall, Orden Ogan, Bloodbound, Korpiklány, All for Metal a další borci. Vstupenky na tuto skvělou akci za vůbec nejlepší cenu jsou už předprodeji, takže jestli za ně chcete vypláznout opravdu co nejméně peněz, máte právě teď možnost. No a my se ve společnosti jedné z těch kapel, o kterých jsem mluvil, pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.

Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás Vestou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.

0: www.horkon.cz. Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
2: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.

potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
2: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
1: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
3: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Krásné chvíle přejeme všem rockerům, metalistům, ale klidně třeba básníkům nebo ilustrátorům. Proč taky někoho vynechávat, že ano?
1: Všichni, co momentálně posloucháte rádio Čas Rock, anebo koukáte na televizi Rebel, jste vítáni u nás v Rebelském baru.
0: My dva to tady už nějakou dobu táhneme spolu, takže vlastně můžeme říct, že spolupracujeme. A právě to bude náplní dnešního dílu.
1: Spoluprací v hudební branži je a bylo požehnaně, takže je z čeho vybírat. A první kousek nás zavede na americkou hudební scénu.
0: V roce 2016, tedy před 10 lety, vydali Korn album The Serenity of Suffering. V jedné písni jim vypomohl i Corey Taylor.
1: Fanoušci, kteří si vysnili spojení těchto dvou frontmenů, museli být naprosto spokojeni.

0: Hudební spolupráce mohou být z různého důvodu. Často je to jen ojedinělý případ, kdy někdo hostuje někomu na desce třeba.
1: Ale někdy k takovým věcem dochází ze smutných důvodů. Třeba v rámci vzdání holdu zemřelé osobě.
0: V roce 2017 zasáhla rockový svět smutná zpráva. Ve věku 52 let zemřel Chris Cornell, bývalý frontman Soundgarden, ale také člen Audioslave.
1: Ve stejném roce proběhl další ročník festivalu Rock Am Ring, kde mimo jiné vystupovala kapela Prophets of Rage.
0: Projekt, kde se objevili členové Rage Against the Machine a Audioslave. No a během písně Like a Stone je přišel doprovodit i Serge Tankian. A jak to hudebníkům šlapalo, na to se podívejme právě teď.
2: Dankeschön, vielen Dank, Deutschland. Thank you so much. This is our second show in Europe ever, and you're a spectacular audience. Thank you very much. We appreciate it. We'd like to take a moment and ask you all to give an incredible roar of applause in memory of the great Chris Cornell. And even louder.

0: Dnešní rebelský bar se nese ve znamení spoluprací. V baru to znamená, že jeden nachystá pití a druhý ho roznese, případně třetí vypije.
1: V hudební branži to naopak může vypadat následovně. Kapela, která je ryze instrumentální, si tu a tam zavolá na pomoc slavného zpěváka, nebo v aktuálním případě zpěvačku.
0: A přesně takový postup volí už mnoho let Apokalyptika. Je pravda, že jen tato finská kapela by nám spolupracemi dala materiál minimálně na dva díly.
1: No, my ale zakotvíme v roce 2005, kdy skupina vydala eponymní desku. Nachází se na ní jedna píseň, která vyšla hned ve čtyřech verzích. Instrumentální, anglické, německé a francouzské. A podle toho se taky měnily názvy songu.
0: Anglickou a německou verzi naspívala česká zpěvačka Marta Jandová. Tak si jednu z nich taky můžeme nyní pustit.

0: Jsme zpátky v Rebelském baru, kde se to dnes hemží hudebními spoluprácemi. A ty bývají někdy i neobvyklé.
1: Tak třeba v roce 2011 způsobili takový malý poprask pánové z kapely Korn. Oni se totiž rozhodli vydat desku, na které kapelu doprovázeli různí elektroumělci.
0: Ano, podruhé tady dnes budeme mít kapelu Korn, protože tohle bylo hodně neobvyklý počin. Dneska by to asi nikdo neřešil, ale před 15 lety jako zvedali obočí lidi. Tahle nahrávka byla označena za lehce kontroverzní a mnoho fanoušků jí nemůže přijít na chuť dodnes.
1: Máš pravdu. V dnešní době se naopak metal s elektrem mixuje jedna báseň, někdy možná až moc. Dá se tedy říci, že album The Path of Totality předběhlo svou dobu.
0: Ale o to jim tenkrát šlo. Jonathan Davis prohlásil, že chtějí být průkopníky a dělat věci, které by neměli. No a to se asi povedlo.
1: My si dáme pilotní single desky Narcissistic Cannibal.

0: Před námi je další hudební spolupráce. Ono, kde to často vybízí k různým hostovačkám, tak to jsou filmové soundtracky.
1: Jeden takový si dáme, protože zavzpomínáme na dobu, kdy se komiksovky teprve pomalinku dostávaly na vrchol filmového žánru.
0: V dnešní době to je jeden malovaný panák za druhým. Ale filmy, které se postaraly o všeobecnou popularitu komiksovek, tak to jsou považováni první dva X-meni a Spider-meni.
1: První film o lidském pavoukovi šel do kin v roce 2002. V té době se taky ještě poctivě točili písně Prodaný snímek.
0: No a tady dostali možnost spolupracovat Chet Kroeger a Josie Scott, tedy ústřední postavy kapel Nickelback a Saliva.
1: Na písni se nakonec podílelo více hudebníků, třeba z kapel Theory of Deadman nebo Pearl Jam. Autorsky se však stále jedná hlavně o dílo Cheta Kroegera.
0: Stejně jako celý film, i píseň slavila úspěch po celém světě. Byly z toho i tři nominace na Grammy.

0: No a dostali jsme se na závěr aktuálního rebelského baru. My začneme s Tomášem pomalu uklízet a ještě než zamkneme, čeká nás jedna spolupráce.
1: Tahle konkrétní trvala cca 5 let, během které vyšly dvě desky, a to pod hlavičkou Lindemann. Frontman Rammstein se tenkrát spojil s Peterem Taktrénem, lídrem Pain a Hypocrisy.
0: První deska byla v angličtině, na podruhé už vsadili na zpěvákovu rodnou němčinu. A celý tento projekt si fanoušci pochvalovali.
1: Jenže bohužel, evidentně si pánové přestali rozumět. A tak šli v roce 2020 od sebe. Muzika však zůstala, tak si jeden kousek můžeme dát.
0: No a my se s vámi zároveň loučíme. Mějte se, bando, krásně, my tady budeme zase za týden.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: toho gauče a přestat hrát tu kravinu.
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního.
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mláce.

0: Buďte zdraví, bando. Tady je Zbavoš a zdravím vás při startu dalšího dílu Metalmanie. No a tak, jak to bývá zvykem, čas od času, kromě muziky, mého obličeje, je tady taky host. No a ten dnešní je na rozdíl od škaredého chlapa krásná ženská a navíc taky, řekněme, spolu obličí nebo jeden z obličejů projektu Backstage, Lucka Roubíčková. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, Davidku, ahoj.
0: Tak, Luci, já každého hosta, kterého si tady zvu, tak dostane za úkol podkládat playlist pro tu danou Metalmanii, tak bychom zjistili ten, řekněme, ty hudební vzory toho hosta. My jsme začali projektem 6AM. Proč jsi vybrala zrovna tohle?
1: No tak 6AM, to je moje velká srdcovka, úplně největší, ale já bych ještě předskočila, když jsi mi požádal, abych něco vybrala, tak jsem si říkala, ale to je úplně nesmysl, protože já do Metalmanie nepatřím, protože já nejsem metalista, já jsem rocker. A ty jsi říkal Neva. Tak, přesně, a ty jsi říkal Neva, a já říkám, tak jo, tak já vám dám nějaký rock'n'roll. Takže jsem vybrala první 6AM, to je moje obrovská srdcovka a já samozřejmě jsem vyrůstala na Motley Crue a takovým tom americkým rock'n'rollu a potom, když se objevil vlastně Nicky Six 6AM, tak to bylo pro mě jako zjevení, ale ta úplně přesná jakoby krevní skupina pro moji hudební duši a celé to album jsem si jížděla prostě asi možná půl roku furt dokola, že jsem se to naučila všechno z paměti, úplně mě zasáhla ta hloubka, ta upřímnost, ty melodie, ta taková prostě nezastírání, jakože uděláme si hezký svět, ale takhle to prostě je. A ještě jsem vlastně v zápětí si koupila i tu knížku Heroinové deníky, tehdy v angličtině, já jsem byla tehdy ve Spojených státech a já jsem říkala, no tohle to musí rockeři v Česku číst prostě, tak já jsem začala psát na jejich vydavatelství tady, že jim to chci přeložit do češtiny a oni mě odkázali, no zrovna minulý týden si to jedna agentura jako ty práva koupila v Česku, tak se s nima spojte. Takže já rychle ještě psala jim a oni mi řekli, no my jsme to včera zadali jiné paní. Já říkám, do pytle. A oni, ale víte co, můžete pro nás přeložit dětskou Bibli. Já říkám, tak jo.
0: Hezky.
1: Takže jsem přeložila dětskou Bibli místo heroinových deníků. Ale prostě pro mě je to obrovská srdcovka. Všechny alba, které zatím vydali, James Michael jako zpěvák, prostě mě nesmírně baví. Baví mě tam vlastně úplně všechno, ale hlavně jeho videa, kdy on ukazuje, jakým způsobem produkuje tu muziku a všechny ty vrstvy těch zpěvů, za to mě všichni producenti nenávidějí, včetně mýho muže, tak, protože já miluju prostě, ano.
0: Protože... Vzhledem k tomu, že jsem si říkal, že budeš ne úplně upovídaná a ty hodně, tak přátelé, my si dáme teď další muziku a pak budeme pokračovat v povídání.
1: Děkuju.

0: Tak bando, další muzika je za námi, tohle byli Van Halen. Já jsem Zbavoš, tohle je Lucka Roubičková, no, můj dnešní host, a pokud mě pustí ke slovu, tak samozřejmě se budu ptát i dál. Už jsme společně toho takzvaně v rámci projektu Backstage odmoderovali celkem hodně. Mě zajímá taková ta tvoje první reakce, když jsem říkal, pojď do toho, půjdeš? Co ti prolítlo hlavou?
1: V první řadě super, určitě, a v druhé řadě okamžitě alarm, ty kráso, co já se těch lidí budu ptát, když to třeba spletu, nebo když se zeptám špatně, že ty umělci se na mě kouknou, jakože jsem úplně blbá. A samozřejmě, že to vyžaduje nějakou přípravu, chci se ptát jako svědomitě, chci se ptát na aktuální věci, chci se ptát i na ty historické věci těch interpretů. Ne, každá otázka může být jako přijata tak jako, nebo může být příjemná, protože samozřejmě u kapel se dějí různé věci v průběhu let, takže musím být velice citlivá k tomu, jak se ptám, koho se ptám a jak daleko nebo jak hluboko můžu vlastně v těch otázkách jít, ale hrozně mě to baví.
0: Že jo, je to, protože já když jsem to za ty roky zjistil, tak ty jsi opravdu taková perfekcionalistka, teď jsi to předvedla, jak jsi říkala, že se musíš jako a z téhle strany to vezmu, tohle můžu říct, tohle nemůžu říct. Zkusme se vzpomínat. Takhle zpětně, protože tady trávíváme celkem dost času. Je tak někdo, kdo ti utkvěl v hlavě i třeba po 2, 3, 4 letech?
1: Tarja Turunen třeba, no. Nebo...
0: Vím, že jsi byla loni nadšená z Lity Ford.
1: Lita je miláčik, no, tam jsem se jí ptala na věci, které vím, že kdysi řekla a ona už si je nepamatovala, tak to taky bylo blbý, ale vzpomněla si ve finále. No ale to je taky vlastně jako... můj, nechci říct, že vzor, ale jako obdivovala jsem ji vždycky. Jasně. Takže těch rozhovorů krásných a zajímavých bylo hodně. Já myslím, že celá ta škála je k nalezení na webu.
0: Na kanále YouTube.
1: Na YouTube Backstage, ale prostě každý ten rozhovor má něco jiného. Ale jeden si pamatuju, já už si nepamatuju, která to byla kapela. Ano. Byla německá, ale... přišlo jich asi 5 a byli hrozně hluční a byli takový rozjetý a ten zpěvák, a já pořád tomu zpěvákovi a on a mu pořád zvonil telefon a on si to furt, jakoby furt se věnoval tomu telefonu a pak řekl, co jsi říkala a já říkám, já už ti to nezopakuju znovu a oni se mu všichni hrozně smáli a pak to vyplo a fakt jako si se mnou povídal. A potom si pamatuju, co bylo krásný, The Who, protože s nima jsme dělali už rozhovor 2x. A poprvý se jim to překládalo do jejich řeči a podruhý už se naučili anglicky a mluvili se mnou anglicky.
0: Super,
1: to bylo super,
0: výborně.
1: To bylo skvělý.
0: Perfektní, pojďme na další.

0: Tak bando, stopáž dnešní Metalmanie ve své druhé polovině. Za náma je muzika kapely Shinedown. Ovšem, tak jak jsem říkal na začátku, že Lucka je ukecená, nepustíme ke slovu, tak já jsem zase sklerotický. A protože mi teď mimo záběr kamery řekla, já bych si strašně chtěla povykládat o muzice předcházející, což byly Van Halen a Dreams. Co pro tebe znamenají Van Halen? Nebo konkrétně tenhle song?
1: Ale to asi pro spoustu lidí, když se řekne Van Halen, tak samozřejmě jako úplně ikonická kytara, že jo, Eddie Van Halen. Já když vidím Eddieho, tak prostě já jsem ho neviděla na jediném snímku nebo záběru, kde by se neusmíval. To bylo tak krásný, vlastně tak krásná duše, jako neskutečná. A já jsem měla obrovský štěstí, protože se mi povedlo je vidět naživo. V Las Vegas bylo to se Sammy Hagerem a tam pro mě bylo, to byla obrovská čirá energie, která z toho šla, kromě ty muziky, to bylo krásný, ale jedno takové prozření pro mě, protože Sammy tam lítal ve žlutých teplákách červený triko, pak přišel v bílém triku žlutý kalhoty, potom přišel prostě různě barevnej a ty ta jeho zlatá hřívá zářící a já jsem si říkala, no tak rock'n'roll nemusí být jenom o černých hadrech.
0: Ano.
1: A říkám, tak jo, no tak to je super.
0: Taková otázka na tělo, máš radši se Sammy Hagarem nebo s Davidem Lee Rothem?
1: Hele, obojí má něco, jo, ale já sami ho prostě musím, jo.
0: Jo, dobře, okej. Okay. Masters of Rock je spousta jmen, spousta zahraničních jmen, spousta takových, na které oba dva řekneme, wow, to bude ono. Je nějaké jméno, které by si třeba ty vysnila?
1: Jo, 6 AM.
0: A vidíš to, tak to byla bleskovka. Tak normálně mluvíš, že ty...
1: Prosím, 6 AM.
0: OK, 6 AM. Tak se vrátíme k dalšímu výběru muziky. Nová vlna amerického heavy metalu, to jsou Avenged Sevenfold. Proč?
1: Mm-hmm. Mě nesmírně chytila ta skladba, vlastně Hail to the King. Jednak tak první, co bylo, tak samozřejmě rytmus a muzika. Pak jsem zkoumala ten text a ten mi přišel takový jakoby poplatný každý době, protože ono to není jenom o nějakým tyranovi středověkýho krále, ale je to v podstatě o tom, jak lidi následují slepě nějakýho vůdce a vlastně neskoumají, jako jestli je to vůbec dobře. A je to, myslím, poplatný jako každý době. Ale politika jako bokem, tady je prostě pro mě ta hudba, je ten nosič, ty radosti pro mě.
0: Super, dáme další muziku v rámci Metalmanie.

0: Tak bando, jsme zpátky ve studiu Metalmanie, se mnou dnes můj dnešní host, Lucka Roubíčková. Luci, za námi je další muzika, musím podotknout, že ty jsi taky hudebně činná, nebo třeba i byla. Jak by si charakterizoval, co je pro tebe jako pro muzikanta nejpřirozenější poloha té rockové muziky? Když se budeš chtít ty prezentovat a řekneš tak, a já teď půjdu vystupovat na pódium. Je to rock and roll, je to metal, je to hard and heavy, je to spojení muzikantů třeba různých stylů. Čemu se dostaneme?
1: Já bych tomu asi nedávala úplně jakoby tu konkrétní nějakou fasádu, že je to tohle nebo tohle. Pro mě je extrémně důležitá a klíčová melodie. No. Pro mě je důležitý nosný refrén, prostě hodně melodický, hodně rozsáhlej a text, který má nějakou hloubku, který jenom neříká, jako jdeme se ožrat, jo? Že to je, já mám rád, když se to, a to jako nechci říct nic, že to je špatný, protože pro některý lidi je to prostě hymna, že to je v pořádku. Jasně. Pro mě prostě tam potřebuji, já tam potřebuji nějakou hloubku, nějakou myšlenku, která vždycky pomůže tomu, kdo si to poslouchá.
0: Super. Tak, na samotný závěr, nějaké plány Lucky Roubíčkové, třeba v souvislosti s backstage, já nevím, nebo jinak celkově.
1: No, šéf backstage si ty.
0: Ano, ale ty jsi podstatně podobný obličej jako já.
1: To děkuju, já
0: takový jako škaredý jako já, to samozřejmě jsem nemyslel. Krásně se směješ. No.
1: Plány z backstage, já bych ráda pokračovala v tom, co děláme, protože si myslím, že to dává smysl.
0: Přesně.
1: Přibližujeme ty celebrity, ty naše idoly vlastně našim divákům a posluchačům, což je fajn a děkuji ti za to, že jsi to takhle vymyslel.
0: Děkuji. Toč vše asi. Zatím... Na závěr, Slash Fergie, to je spojení různých světů. Jsi proto hudebník, myslím?
1: No, pro mě to byl obrovský šok. Jako album, jako samostatný solový alba Slashe, pro mě vždycky byly prostě jako srdcový,
0: ale
1: poslouchám,
0: to je bomba, na každým ale
1: tak přesně, songu. Jako ty hosté a potom ta Fergie, jako z Black Eyed Peas, která tam přišla, mě úplně rozstřelila vlastně tím hlasem.
0: Přesně.
1: To jsem vůbec nečekala, vůbec jsem nevěděla, že takovýhle tendr jako má a skladba jako taková a ten klip je luxusní, takže to byla taky moje, takový objev.
0: Super, děkuju moc krát za návštěvu. Přátelé, užijte si Slashe společně s Fergie. Tohle byl můj dnešní host, Lucka Roubíčková. Mějte se krásně.
1: Děkuju. Ahoj. Ahoj.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

hračky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: toho gauče a přestat hrát tu kravinu.
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.